0: srdcovky Hitrádia. Songy na celý život. Pondělí až pátek v pravé poledne na Hitrádiu. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nový podcast o fenoménech 90. let. Vypalovačka. Nostalgie přenesená do současnosti. Hledej na YouTube, Spotify a hitradio90.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio City.
1: Do řádků tvých řas ti pospátku napíšu ze snů vzkaz. Do všech tvých částí, do peřin,

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Hit Radio City.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hitrádio.

0: Je 6 hodin, krátké zprávy a David Račák. Poslanci by dnes mohli hlasovat o návrhu na vyslovení nedůvěry koaliční vládě Andreje Babiše. Schůze svolaná z podnětu zákonodárců pětice opozičních klubů bude pokračovat třetí jednací den. V běžné debatě chce vystoupit ještě 37 z původních 60 poslanců, v drtivé většině z opozice. Letoun společnosti Fly Dubai na lince z Dubaje do Tel Avivu ve středu nouzově přistál v saúdsko-arábském Tabuku, poté co cestující a část posádky přemohli jednoho z pilotů. Ten se podle svědků nejspíš pokusil převzít nad letadlem kontrolu a chtěl s ním havarovat. No a čeští fotbalisté do 21 let porazili v kvalifikaci Bulharsko 1-0 a zajistili si druhé místo ve skupině B a účast v baráži o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Utkání v Hradci Králové rozhodl jediným gólem v 55. minutě útočník Lukáš Mašek. A teď jdeme do regionu.
1: V sobotu začne několikadenní výluka tramvají v úseku na Knížecí Smíchovské nádraží. Důvodem bude instalace železničního mostu. Opatření se dotkne 5 denních tramvajových linek a několika nočních spojů. Pojedou objízdnou trasou. Dopravní podnik zavede také náhradní autobusovou dopravu X12 a X90. Všechny detaily najdeme na webu dpp.cz. Jasné, skoro jasné ráno, teploty kolem 10 stupňů. Opět nás čeká další slunečný a teplý den, odpoledne a večer. Čer většinou polojasno. 24 stupňů to jsou maxima. Z Prahy Lucie Deňková.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.

0: Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Snídaně
1: šampionů. No a samozřejmě vám přejeme krásné ránko, 6:03, tady jsme my dva, čau Jasmin.
2: Čau Michale, krásný čtvrtek 1. října.
1: 1. října vlastně už, no dneska už můžeme tankovat, že jo, dneska už ty ceny paliv, my se na to těšíme, že jo, od té doby, co tady řekli, že to dají dolů, hele, kolik ušetříme na nádrži, 100, to bude prýma. Tak pojďme na hity Pitbull, Mark Anthony, tím startuje čtvrteční snídaně, tak krásné ránko. Hit

0: Mark Anthony, tohle je Hit Radio v 6.07. Krásné ráno. Vám všem, kdo jste si nás naladil. Mně tak trošku přijde, že my tady ve studiu soutěžíme, kdo toho naspí míň tenhle týden. Jo? Musíme teda říct, Jasmin, ty jsi spala na dnešek, nebo...
1: Mám-li to rozebírat, tak a nechci se chlubit, protože to je naprosto strašný. Předevčírem jsem spala hodinu, včera dvě a dneska vůbec, protože jsem byla na Benovi, Kristováovi.
0: No ty jsi tam hlavně byla podruhý, že jo? Tak jako ano. Takhle jít na něco dvakrát znamená, že to bylo asi fakt dobrý, ale vypadáš docela v pohodě. Já jsem druhou noc spal dvě hodiny po sobě. Já jsem byl včera na firmní akci a člověče, já tam našel svůj les, jen tak pro zajímavost, jo.
1: Nějaký blbečkův, nebo co tam mají?
0: Ne, byl tam les, člověče, já to mám tady na fotce. A ten les se jmenuje Pičulín. Jo, a já jsem to dal na Instagram, když tak můžete se podívat opravdu, že tam ten les je. A říkám si, jo, jak to asi vzniklo tady ten název, jo. A psali mi právě lidi, protože já jsem nevěděl, že máš svůj les. A říkám, no tak jasně. No tak nás by zajímalo, jak krásně jste se vyspali, na kolik byste tomu dali procent, protože mě teda ukazují hodinky po předchozí noci 20% very low sleep score.
1: Já bych dala cokoliv za very low sleep score aktuálně, nicméně vy nám pojďte dát vědět, čeká nás minuta šampionů, chceme znát klasicky věci. Jak se jmenujete, odkud jste a na kolik procent jste se teda dneska vyspinkali podle
0: Takže
1: vás?
0: Dáme procenta, jo? No tak schválně, kolik procent teda, na kolik procent jste se vyspinkali? 777-937-777. Za chvíli startuje minuta šampionů. Můžete nám to sem hodit SMS-kou nebo přes WhatsApp. No a my vám nabízíme další parádní hity. Tohle je Alvaro Soler Animal. Hezká

0: chvíli čtvrt na sedm, dáváte si čtvrteční Hit Rádio. Začíná minuta šampionů a ptali jsme se vás, jak se jmenujete, odkud jste, co je.
1: Nic,
0: a nakolik,
1: to jde hezky.
0: A na kolik procent jste se vyspali, tak startujeme teď.
1: I v čas Prahy dneska tak 45% a kafíčko to prejistí.
0: Katka Rabí, 100 ze 100, s nejchlapem se vždy spí nejlépe.
1: Oh. Michal Praha, 10%, probudil se 2 minuty před budíkem.
0: Martin Benešov, 50%, takovej průměr.
1: Lucie Bruntál, obdivuji vás lidičky a nespat takhle jako vy, tak jsem na všechny protivná, vždy musí být aspoň 7 hodin.
0: No to my jsme, když se vypne mikrofon. Pavel Ostrava, co je to spánek, to se maže na chleba.
1: Petr Příseky, u světle nad Sázavou, dobré ráno, vyšpal jsem se cca na 1%, takže za sebou tahám nohy a pak tělo.
0: Adela Kravaře, vyspinkala jsem se na 59%, posnídám a dobiju na 89%.
1: Iva Šluknov, 24%, spánek cca 2,5 hodiny.
0: Verče Dobronice, spánek na 100%, za mě 6 hodin dostačující.
1: Katka Dolní Město, jede z noční a prý čert nikdy nespí.
0: Mhm.
1: Tak tyjo, to jsme na tom dost podobně s spoustou
0: no,
1: z vás.
0: No vypadá to, že taky moc nespíte a proč nechrápete?
2: Přesně.
0: Přesně. Ježišmarja, tak pojďme na hity. Co by nás mohlo probrat? Tohle určitě New Religion, Bebe Rexha a Faithless. Taková parádní reinkarnace ve čtvrtek ráno. 6 hodin, 13 minut. Tak dobré ráno všem.

0: Dobré ránko, šampioni, Imagine Dragons, 6 hodin, 20 minut a je to tady. Je to tady záchranná brzda, která nás všechny spasí, je 1. říjen a je tady zastropování paliv.
1: Ole, ole!
0: Od dnešní půlnoci už je maximální cena benzínu 46 korun 14 haléřů a nafty 48,72 haléřů za litr. Nejzajímavější je to samozřejmě u nafty a taky u dražších pump, hlavně okolo dálnic. Ale takhle, já si říkám, co nezaplatíme tady na tom teda litru, jo, co nás jako ušetří, tak to zaplatíme zase jinde, takže...
1: Takhle, budou volby, tak doufejme, že nová vláda bude zastropovat víc věcí, zastropovávat třeba nájmy, takovýhle věci. To by se hodilo zase.
0: To bylo fajn.
1: Ale nafta taky dobrý.
0: Nicméně, já jsem teda tuhle hru prohrál. Já jsem říkal, vlastně, když jsme se o tom bavili na začátku týdne, že budeme tankovat ve čtvrtek hromadně teda, jo? Že hladový oko vydrží. No a čavče, já jsem včera jel do toho Nového Města na Moravě a tankoval jsem.
1: Káže vodu, pije víno.
0: Počkej, tankoval jsem a vzal jsem plnou. Počkej, vzal jsem plnou. Já ti říkám být nezadaný a mít seznamku, tak si to dám dobře. Hele, a dal bych si tam Michal Knejp, že jo, 35 let a tankuju plnou. Já ti říkám, hele, kočky, ty by odpadávaly. Ty. Co je víc? Za malou chvíli muzika, rehab i na DJ Seš. No a samozřejmě vy, kdo nás hladíte na cestách a třeba se chystáte dneska natankovat, tak vám řekneme, jak to vypadá na silnicích. Hezké ráno.
2: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.

0: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
1: No jasně, z MND to jde.
0: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
2: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Nadměrný náklad vás dnes ráno může překvapit na Pražském okruhu. Odstavený je na kilometru 9 ve směru na Modletice. Projíždějte tam s opatrností. Jinak je teď ráno provoz klidný, zatím se jezdí bez větších komplikací a taky ještě bez zdržení.
3: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio City.

0: pustit už ne.
1: Teda musím říct, že jsem úplně načatej z toho songu.
0: Já to miluju.
1: Geniální, miluju. Eva Farná, Perpetuum Mobile, Hit Radio 6.32. Co pro nás má David?
2: Ranní update.
3: Je 6:30, hezké ráno, máme nový trend v luxusu. Luxusní kabelky podražily natolik, že se zákazníci obracejí více k luxusním botám. Spíše než utratit 6 000 dolarů, tedy 129 tisíc korun za kabelku, se rozhodují pořídit si boty za 1 000 dolarů. Ty se stávají novým typem zboží, jehož koupí zákazníci vstupují do světa dané značky. Vědci vytvořili povrchovou úpravu látky, která dokáže odstranit mastnotu, skvrny, bakterie i některé houby pouhým opáchnutím vodou, bez pracího prostředku a bez klasického pracího cyklu. Podle studie by technologie mohla snížit spotřebu vody, elektřiny a času při praní asi o 82%. No a hvězdný argentinský fotbalista Lionel Messi dostane od univerzity v Buenos Aires čestný doktorát. Převezme ho 6. října před přípravným zápasem proti Beninu, ve kterém se rozloučí s reprezentační kariérou.
1: Stejně co, jako moc mu není a sekne s tím, já o něm mám stejně jako strach. Já jsem si služenky, že aby to všechno poplatil, když teďka pověsil fotbal na hřebík. Zajímalo, jak dlouho byste si mohli dovolit nepracovat, kdybyste právě dneska skončili v práci. Já si říkám, že už večer bych šel prolistovat jobs, možná ještě dopoledne. Vanilla Ice, Ice Ice Baby, tohle je srdcovka, to jsme vybrali my dva, tak se nad vás to po ránu zabaví. Jirka Pelnař, ten vám hraje srdcovky mezi 12. a 13. Je jich 5 a 1 vybíráte.

0: fotbalového mistrovství roku. A to je taky strašný. Kolik byste tipnuli? Kolik byste tipnula ty, Jasmin? Rok? Jaký je tohle rok?
1: Jaký je to rok?
0: Fotbalový mistrovství.
1: Je. Yeah. Vaka Vaka, kdy se hrálo tam, jo?
0: Jo. Tak. Prostě z jakého té roku. Mně to přišlo totiž úplně neuvěřitelný, jo?
1: Tak já si myslím, že je to 2012, nebo 11.
0: Nekecej, 2010 to je. Pak? Tak pokud jste typovali i ve 2010, tak jste dobrý. Já bych řekl, že to je třeba 2015-16, a je to teda mnohem starší. Shakira, Vaka Vaka, tohle je čtvrteční Hit Radio a my vám přejeme krásné čtvrteční ránku, šampioni.
1: 6 hodin 41 minut k tomu a to si říkám, nepočkej! To si říkám, že je ideální čas tam poslat nějakou kávičku, protože si myslím, že třeba do takové 9. hodiny raní bychom neměli dělat žádný vážný jako rozhodnutí nebo povídání si s kolegama
0: jako, že bez nebudeme kávy. Se pouštět do žádných větších akcí, si chtěla říct, že jo?
1: Přesně tak. Dneska k tomu máme oficiální důvod, protože je Mezinárodní den kávy.
0: No a to je zajímavý. Já teda musím říct, že vždycky, když jsem poslouchala rádio a moderátor se začal bavit o kafi, tak mě i hned takhle naskočila ta vůně, protože to si představíš, vůni kávy. A normálně mě to donutilo opravdu zastavit na pumpě a to kafe si dát, jo. Takže myslím si, že jsme vás trošku nakazili, vás minimálně, kdo nás posloucháte na cestách, nebo kdo jste doma a třeba si říkáte, jestli si to kafčo před odchodem do práce dát nebo ne.
1: No dát, je to černý, horký zlato a dneska doporučeně.
0: A kdo jste v kanclu, taky byste tam jednou lupli, co? A nás poslouchá náš šéf u něj v kanclu a já si říkám, že by se mohl stát zázrak. Poslouchá, mohl by se stát zázrak a mohl by nám tady přistát kafičko. Míšo, jestli nás slyšíš, jo? Tak jestli jste dostali chuť na kafe, chápeme, máme to úplně stejně, dejte si i za nás třeba, pokud tam teda Michal nedonese. Huntrix Golden, další hity za malou chvíli a přehodíme i dopravu. Hezký ránko.
2: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.

0: Feels Like I'm Falling in Love. Tohle jsou Coldplay a tohle je čtvrteční snídaně šampionů. 6:54, dobré ráno. A je to tady žebříček toho, kde se v Česku žije nejlépe. Kdybyste řekli, že je třeba taková Praha, tak no to tak je na devítce.
1: Počkej, když se říká v Praze se žije blaze.
0: No, to se jenom říká, ale Brno to je ještě dál a skutečnými vítězi jsou místa, kde máte blízko do přírody, ale zároveň nemusíte jít pro rohlíky 10 kilometrů.
1: Máme, já na to koukám.
0: Máme seznam.
1: První 4 místa, 4. místo Olomouc. Mhm. Pak tady vidím 3. místo Žamberk.
0: Jasně.
1: 2. místo Luhačovice a 1. místo
0: Turnov.
1: Turnov,
0: mm-hmm. Ne Trutnov, Turnov, to se často plete. Takže Turnov na 1. místě, no tak my tam gratulujeme, nicméně taky stojí za to se podívat na úplně druhou stranu toho žebříčku, tak máme tady poslední místo, Horšovský Týn, Bílina, Podbořany, Havířov, Krnov, Louny, Litvínov, Teplice, Karviná, Chomutov. Tak tohle jsou města na konci. Já si říkám, proč? Kdo to sestavuje? Já mám ty města rád. Já mám třeba ke Krnovu jako dost jako dobrý vztah, tam tu je moje dívka, jo. Takže vlastně si říkám, proč? Jako, tam rostou hezký lidi. To je bomba, ne? Tak vy, kdo jste tady z toho seznamu, kdo jste z toho seznamu na konci? Hele, to je jedno, my vás máme rádi. Tak proč mám ten pocit? Jak se říká, všude dobře, doma nejlíp, že jo? Každý se bude obhajovat to svoje město. Tak my vás do všech měst České republice od Aše až po Jablunkov zdravíme a posíláme hity. Tohle jsou Miraj, Oči na Hit Rádiu do 7 a pak vám dáme další zprávy. Hezký ráno.

0: a zas.
1: Dobré ráno vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
2: Je, to Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
3: Dohlíží, aby puky pomáhali. I letos mezi malé...
4: Hit Radio. Hit Radio.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Je 7 hodin, krátké zprávy a David Račák. V těchto dnech zažíváme typické babí léto, to znamená slunečné a teplé počasí. Jasné noci však také přináší chladná a někde i mrazivá rána. Teplotní rozdíly na jednom místě jsou tak hodně velké a někde se během pár hodin oteplí i o více než 25 stupňů Celsia. Příkladem je třeba Rokycká slač na Šumavě. Dnes začíná platit regulace cen pohonných hmot. Čerpací stanice budou moct prodávat naftu na nejvýš za 48 korun 70 haléřů za liter. U benzínu je cenový strop stanoven na 46 korun na 14 haléřů za liter. Analytici očekávají, že se stanovení maximálních cen projeví zejména u dálničních čerpacích stanic. No a hokejisté Sparty budou v dnešní předehrávce 7. kola extraligy proti Českým Budějovicím usilovat o premiérový bodový zisk doma. Svěřenci trenéra Patrika Augusty mají zatím ze 6 zápasů jen 2 vítězství. Motor prohrál 2 z posledních 3 utkání a Foutu aréně se mu dlouho době nedaří. A koukneme do našeho regionu.
4: V Branické ulici vznikl nový domov pro klienty s autismem, kteří potřebují náročnější péči. Organizace Ruka pro život ho otevřela za podpory hlavního města. Sloužit bude klientům od 18 let s mentálním a kombinovaným postižením a také poruchou autistického spektra. Nové zázemí jim nabídne klidné a bezpečné prostředí, soukromí a velkou zahradu. Ráno jasné, skoro jasné, teploty kolem 10. V průběhu dne si užijeme babí léto. Teplý slunečný den, maximální teplota 23 až 25 stupňů a vítr mírný. Z Metropole Lucie Daňková.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Vstal jsi. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
5: Ahoj, dobrý ranko.
6: Krásný čtvrtek vám všem. Snídaně
5: šampionů. Já se musím přiznat, Jasmin, já mám trochu strach tady celý ráno.
6: Jak to?
5: Jak jsme toho moc nenaspali, tak já se bojím mačkat tady ty tlačítka.
6: Já se bojím otvírat pusu.
5: No, jasně, no. Takhle, kdyby vám přišlo občas, že třeba pauza, ticho, mezera, tak to není chyba, jenom já to musím nejdřív zpracovat v hlavě a vymyslet si, co zmáčknu. Je to takový jako pocit, jako když vás někdo vezme lopatou po hlavě. Tak krásné ráno vám přejeme. Rose, Bruno Mars a Paté, tím pokračujeme. A počkej.
6: Jo, tohle.

0: Aha, aha. Rosé, Bruno Mars a Paté 6 minut po 7. Dobré ránečko. Topit či netopit, to je otázka, to je, oč tu běží, začal říjen právě dnes a spousta z nás už topí, tak by mě zajímalo, jestli už topíte, topíte, že jo?
1: My? No rozhodně ne, vy jo.
0: Vlastně.
1: Ne.
0: Nebo takhle, my to úplně neovlivňujeme, ono se to nějak nastavuje podle okolní teploty a samozřejmě v noci, jak už ty teploty nejsou úplně vysoký, tak se to topení spouští, ale já musím se přiznávat tomu, ale my trošku topíme pánu bohu do oken, protože máme pořád ještě ventilačku, ještě není taková zima přes noc, to, aby tam byl čerstvý vzduch, ale samozřejmě pak, až bude mrznout, tak to asi rád zavřu to okno.
1: My máme starý plynový topení, který vždycky musí Kuba, můj přítel, potom půl roce zase tam zapnout a ono to dělá strašný hluk jako a zároveň smrad a teďka je Kuba pryč, takže já to zapínat nechci, tudíž tam mrznu, ale i tak my začínáme topit třeba až v listopadu.
0: To je hrozný, co ta doba dneska, jak si prostě stěžuješ na to, že ty já... No prostě musím vstát a jít tomu termostatu a zmáčknout to.
1: Ne, tam vem je si, to složitější.
0: Vem si, jak to bylo, ale jak to bylo dřív, že jo? To jsi musela prostě normálně navštípat dříví, nebo uhlí, já si pamatuju babička, jo? A tak počkej, já teda nejsem úplně extrémně zimovřivý, protože já jsem byl zvyklý právě od babičky. Když jsem u ní bydlel na intru, nebo místo intru, tak jsem se každý ráno sprchoval v koupelně, kde bylo třeba 12 stupňů, jako v zimě, jo? Takže nic moc a samozřejmě, když tam byla taková kosa a dal jsem si horkou vodu, tak pak nebylo vidět na centimetr. Takže já jsem jakoby v pohodě, ale taková ideální teplota za mě doma, já jsem v klidu třeba s 18-19 stupňů v zimě.
1: Za mě taky dobrý, tahle ta teplota, my se tam vždycky hádáme zase s přítelem, protože ten by furt topil, to je jak náš David, jo? Ten to, tady teďka není, takže my jsme v klidu teď.
0: To jsem chtěl říct a on už teda změnil destinaci, on byl v Japonsku na svatební cestě a psal nám dneska ráno, že už je na Havaji a tam je to finito, jo? A tam prostě bude teplíčko a on se sem vrátí a ježiš, tady bude zase přetopíno, pane bože. No tak jaká je ta ideální teplota za vás, kdo nás posloucháte a topíte?
1: Dejte nám to vědět, 777-937-777, tak zní číslo k nám.
0: Můžete nám to nahrát na WhatsApp, budeme rádi, nebo nám to sem pinkněte klasické SMS-kou. Od nás pro vás další hity. Tohle je Medana. Hang up, 7 hodin, 8 minut.

0: Tohle jsou hity Linkin Park, Lost na Hit Rádiu ve 7:45. Dobré ráno. Tak co, topíte? Nebo netopíte? A jaká je za vás ta ideální teplota? My jsme se to o tom tady bavili ve studiu, u nás doma už se topení spouští na noc a u Jasmínu tam se netopí.
1: Tam až v listopadu.
0: Tam nezaplatili účet, tam se netopí.
1: No, dobré ránko, já v bytě topení vůbec nemám. V obýváku mívám zimně 15 stupňů, v kuchyni bylo loni už 5. Jídlo mám venku na parapetu, ledničku vypínám, před spaním si zatopím přímotopem na 18 a je to skvělé teplíčko. Ráno je zase 15, tak znovu zatopím přímotopem a jdu se sprchovat do koupelny, kde je 10 až 12 stupňů. Tak ty bláho, tohle, to už je velká otužovačka.
0: Pojďme taky na další zprávu. Píše Zdeňka, bydlela jsem první rok sama a šetřila na topení, protože jsem nevěděla, kolik si mohu dovolit protopit. Vraceli mi 12 tisíc korun, od té doby mi přítel k mé nelibosti přitápí, jinak by zmrznul v mých 19 stupních. To jsem říkal, že za mě je taková ideální teplota.
1: David z Brna píše, ránko týme, já jsem jak Michal, jelikož mám studený odchov od dob, kdy jsem po maturitě bydlel u babičky na starém baráku, kde se topení zapínalo celkem pozdě na podzim a jen na pár hodin ráno a pak pár hodin večer. 20 stupňů v baráku přes zimu je luxus. Ještě zatím netopíme.
0: Davide z Brna, ty jsi můj člověk. No tak u babičky se netopilo přes noc, ona vždycky musela vstát a zatopit, takže tam byla totální klendra, jako všude ráno. Takže, ale zase to člověka probralo po ránu, tohle vstávání. Píše taky i Eva, my máme byt 0 plus nic, dvě okna na západ, to nevyvětráš, nevychladíš, ale na teploty léto 27 a zima 25 jsme si zvykli a náš ježek bělobřichý si taky nestěžuje, miluje teplíčko. Takže náš David tady je vlastně ježek bělobřichý.
1: No ten se vrátí hodně opálený, ale můžeme mu tak říkat.
0: Je to taky připomnělo, jak se tady bavíme o tady těch věcech, tak samozřejmě mrazíka.
2: Ruce i nohy mě mrznou.
0: To je pro vás, kdo jste teda zimovřivý. A já jsem člověče tady úplně jako mimo téma, jo. Já jsem tady hledal v systému něco, co se týká mrazíka a já jsem našel tohle, schválně, jestli si vzpomenete, jo. Rok 2000, nevím kolik, asi nula. Strašná pecka.
1: Stevenger. Ty kráso.
0: Můžeme vám slíbit, že já bych se to hrál v zimě, až bude opravdová zima, ať vás s tím teďka neotravujem, ale tohle, pane bože, to jsou vzpomínky snad na základku ještě tohle. DJ Company versus FM Factory Mrazík, no tak jo. Tak nás budete prostě muset poslouchat do zimy, no, budete to muset vydržet, aby jsme se tohle dali celý. Pojďme na to, na co jsme zvyklí, co máme rádi, spíš co se hodí ke čtvrtečnímu ránu. A to jsou B.O.B. Airplanes 717, díky za vaše zprávy, krásné ráno, šampioni.

0: Coldplays. Right 7.19 na Hitrádiu. Co je v plánu dál? Songy skvělý, třeba tohle. Last Friday Night, Katy Perry. Taky Činasky, Kapradí, no a chvíle po půl osmí, to je za nějakých 10 minut. I rychlá pětka, máme pro vás další voucher na 5000 korun na nákup sportovního oblečení, tak zůstaňte s námi. No a samozřejmě myslíme i na vás, kdo nás ladíte na cestách, bude doprava.
1: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdalis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
2: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si...
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek, 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel, 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
4: Hit Radio. Hit Radio.

0: vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
1: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Připomínám nadměrný náklad, který pořád ještě parkuje na Pražském okruhu. Je na kilometru 9 směrem na Modletice. A pozor taky od kilometru 19 na Pražském okruhu směrem k dálnici D1. Tam už se nárazově dělá kratší kolona.
2: Šťastnou cestu přeje Emil Frey, váš autorizovaný partner pro moderní vozy Kia. Vyberte si tu svou na www.emilfrey.cz.
3: Hit Radio City.

0: 7. si dáváte čtvrteční Hitrádio, tohle je snídaně šampionů, s vámi Michal Jasmin a taky David, ten pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Je 7:30, hezké ráno, vědci vyvíjejí chytrý štítek na obalech hotových jídel. Jakmile se v balení začnou objevovat látky vznikající při kažení, štítek změní barvu a člověk tak nemusí hádat podle data spotřeby, jestli je jídlo ještě v pořádku. Prototyp už představili. 18-letý mladík přišel v Německu o řidičský průkaz necelé 3 hodiny poté, co se stal plnoletým a směl tak usednout za volant sám, bez dozoru jiné oprávněné osoby. Příliš rychlou noční jízdou způsobil dopravní nehodu, při níž se zranilo 5 lidí. Tak tomu se říká absolutní rekord. No a útočník Cristiano Ronaldo opustil den před zápasem Ligy národů v Dánsku portugalskou reprezentaci. 41-letý fotbalista o tom bez dalších podrobností informoval na Instagramu. I proti Dánsku měl být znovu na lavičce. Poté řekl, že až přijde čas, všem sdělí pravdu.
0: Jsou věci, co? Mně se podařila teda sehnat nahrávka přímo z hřiště, co tam vyřvával Ronaldo. Fakt no.
3: Já odcházím! Já odcházím! Dobrá doba! Já odcházím!
0: No nic. Pojďme soutěžit. Je tady rychlá pětka. Celý tento týden hrajete v rychlé pětce o voucher za 5 000 korun do Citizen.
4: Kdo neznáte, tak Citizen je český kvalitní oblečení, ideální do takzvaný městský džungle, tak pokud chcete soutěžit, pište chci soutěžit na 777-937-777.
0: Dáme song, jednou z vás vybereme, voláme zpátky a jdeme na to. Teďka to a John, hezké ráno.
5: Pas!

0: A dnes, když to slyším, jak se připadáme k tomu klipu, jestli jste viděli, jak tam hodí tou hlavou. Kato a John, Turn the Lights Off. Hit Radio 7.37.
1: Rychlá pětka.
0: A to je čas na rychlou pětku, pět rychlých otázek. A dneska, respektive celý tento týden, za ně můžete získat za správné odpovědi voucher v hodnotě 5000 korun na nákup oblečení v Citizen.
2: Tak s kým dneska budeme soutěžit? Koho máme na drátě?
0: Máme na drátě Tamara. Hezké ráno, Tamaro.
3: Hezké ráno.
2: Hezké ráno.
0: Do Hranice, jak máte v Hranicích? Taky už tam byly zámozol sluníčko.
3: Krásně slunečno, je to krásný podzimní den, takže...
0: Takže to vypadá to, že i na Hranicích budete mít krásně. A na Hranicích prostě s jakým státem teda?
3: To jsou Hranice na Moravě.
0: Já vím, já jsem se snažil jenom otrapnej for. Tak Tamaro, pojďme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Vyjmenuj 3 věci, které můžeš najít v ženské kabelce.
3: Rtěnka, kapesníky, klíče.
2: Jsme tam. Dobrý, je to tam.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Tamaro, kolik měsíců má jeden rok?
3: 12.
0: Ano.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Je Ostrava v Čechách nebo na Moravě?
3: Morava.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Tamaro, 7x7 je kolik?
3: 49.
0: Jasně. A pětka?
2: Soutěžíš právě teďka o voucher na jídlo nebo na oblečení?
3: Je to oblečení.
0: A ty se vyfikneš? Tamaro, je to tvoje. Gratulujeme, voucher v hodnotě 5000 korun na nákup oblečení do Citizen, je to tvoje, není zač. A já tady celou soutěž přemýšlím o tom, prosím tě, jak je zdrobnělina ke jménu Tamara, protože Tamara je docela tvrdý jméno, jak ti říkají zdrobněle?
3: Já tam slyším v pozadí hezkou zdrobnělinu, takže souhlasím, nebo třeba Taminka.
2: Taminka je hezký.
0: Taminka, tak Taminko. Zdravíme do Hranic a gratulujeme.
3: Díky moc, hezký den.
0: Hezký den, ahoj. Poslední voucher od Citizen za 5000 korun, zítra v rychlé pětce.
1: Rychlá pětka, ve snídani šampionů na Hit Radio.

0: Rádio za 2 minuty, 7:45.
1: Řeším doma záhadu a za chviličku po vás budu chtít upřímnou odpověď, protože mě se doma ztratil jeden spotřebič. Vůbec mi to nepřijde normální situace, já jsem zvyklá, že ponožky v pračce se ztratí, něco se stane, ale to, co se stalo mně, to nebudete věřit.
0: Počkej, to je to, co spala v noci, se ti ztratilo.
1: Ano.
0: Já jsem se začal strašně smát, strašně jsem se začal smát, rozhodně stojí na to počkat, věřte tomu. Čekání se vyplatí i na další hity. Tohle jsou Green Day, Boulevard of Broken Dreams, taky ráje Where is my husband. No a řekneme, jak to vypadá na cestách. Bude doprava, hezké ráno.
2: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
3: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.

vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Where is? No řekni to.
1: Where is můj vysavač, pane bože? Ne, opravdu, já jsem tady říkala, že asi se vám doma už někdy něco ztratilo, nějaký fusky v pračce a podobně, ale já jsem včera přišla domů a tam nebyl vysavač. A já jsem zvyklá, že v té dokovací stanici se někdy prostě neobjeví, někde se třeba zasekne, většinou bejvá pod postelí, ale já vám říkám, že já jsem prohledala úplně všechno, každou škvírku, každý zákoutí našeho bytu a ten vysavač není nikde.
0: No ty jsi to psala do společné skupiny, já nevím, kolik bylo v noci, asi půlnoc a já jsem byla v Moravě a říkám si, my se ho nepotkám někde na dálnici, protože to jsme nedávno tady řešili, že někomu někde v zahraničí právě ujel robotický vysavač na dálnici a tam ho naháněla policie. Tak si říkám, že uvidím, jak to bude vypadat, tak se budu po té D1 vracet. Říkám si, tak to bude auto, kamion, autobus, Jasmín vysavač, kamion, auto, takže ho když tak vezmu, nepotkal.
1: Možná tam jako může být na té cestě, protože můj Kuba ten je pryč, že jo, ve Španělsku, tak možná se vydal za ním, kdo ví, každopádně...
0: Jako za páničkem.
1: Ne, on ho opravdu umí ovládat na... No jo, on ho umí ovládat na dálku, tak jestli mi to neudělal...
0: Já jsem právě zeptat, jako, jestli si ho nemůžete přivolat apkou normálně.
1: No, musíš znát nějaký heslo k tomu, který zná Kuba a já, když jsem doma sama, tak to dělat
0: nebudu. No, tak to je pěkný idiot teda. Co?
1: Kuba?
0: Ten vysavač.
1: Dobrý.
0: To bych si nedo...
1: No, já jsem to...
0: David Guetta, tady jsme Stones and I, gone, gone, gone, do 8 tady na Hit Rádiu. Hezký ráno.

Dobré ráno vám přeje Vasil Erdalis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.

0: Miley Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. On air.
0: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Je 8 hodin, krátké zprávy a David Račák. Teplé a převážně slunečné počasí vydrží v Česku i na začátku října. Denní maxima se budou pohybovat kolem 20 stupňů, místy vystoupají až k 25 stupňům Celsia. Déšť se objeví jen přechodně a spíše místy. Výraznější změna počasí.

0: zatím není na dohled. Životní minimum se ode dneška zvyšuje na 5,5 tisíce korun. Promítne se to do nároku na superdávku i do její výše. Zvednout by se měly i dávky mimořádné okamžité pomoci a pro pěstouny nebo nezabavitelné minimum dlužníků. No a na start nové sezóny nebude český brankář Daniel Vladař vzpomínat v dobrém. V úvodním utkání inkasoval v pensylvánském derby od Pittsburghu 7 gólů a Flyers prohráli 0-7. V zápase před domácím publikem na něj letělo celkem 38 střel. A jdeme do regionu.
1: V sobotu začne několikadenní výluka tramvají v úseku na Knížecí Smíchovské nádraží. Důvodem bude instalace železničního mostu. Opatření se dotkne 5 denních tramvajových linek a několika nočních spojů. Pojedou objízdnou trasou. Dopravní podnik zavede také náhradní autobusovou dopravu X12 a X90. Všechny detaily najdeme na webu dpp.cz. Jasné, skoro jasné ráno, teploty kolem 10 stupňů. Opět nás čeká další slunečný a teplý den, odpoledne a večer. Většinou polojasno. 24 stupňů, to jsou maxima. Z Prahy Lucie Daňková.

0: šampione.
1: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
2: jsme tady pro tebe.
1: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
3: Čauky mňouky, hezký ráno.
0: Krásný čtvrtek. Snídaně
3: šampionů. Dvě minutky po osmé, přejeme hezké ráno, jsme s vámi my dva, Michal, Jasmin, a jsme hlavně moc rádi, že vy jste tady. Písničky nachystaný, DJ Antoine, The Beat Shakers, Mašery, tím pokračujeme. Hit Radio City.

0: Přejeme hezké ráno, posloucháte Hit Radio a nás by zajímalo, kolik dětí jste chtěli versus kolik jich máte, protože podle aktuální zprávy o rodině v České republice má třetina z nás méně potomků, než by si přálo.
1: Ty máš kolik dětí?
0: Kolik? Dobrá otázka. Dobrá otázka.
1: Tak víme teda o jednom nebo o kolika? Víme.
0: Tak jedno svoje a jedno nesvoje.
1: Jo,
0: tak,
1: dobrý.
0: Ty máš kolik dětí?
1: Já zatím nemám žádný. Ale vlastně, nebo ne vlastně, ale moje rodina to má tak, že vždycky táta je ze tří sourozenců, mamka je ze tří sourozenců, my jsme tři sourozenci, takže jsem si říkala vždycky, že bych taky chtěla jako mít tři děti, ale když už jako vím, co to všechno obnáší, tak mi asi stačí jedno, no.
0: Jak říkal Marshall Hawaii Meteor Mother, že zpátky budeme počítat na jeho malých prstíčkách, no, takže já nevím, ono to je takový, asi podle mě standard, dvě, tři děti. Hmm. Dvě, tři děti.
1: To je standard?
0: Si myslím, ne?
1: Tak ty jedno, dvě je standard.
0: Fakt?
1: Podle mě.
0: Myslíš?
1: No.
0: Já nevím, no.
1: Když tak, se kouknu kolem teda.
0: Asi to, takže a ty jsi říkala, že bys chtěla kolik teda? Klapsbovu jedenáctku, nebo jak teda to bude?
1: Co? Jen to ne, jen to ne.
0: To pak tady budeš 11 let chybět, 12 let. A kde, a ta Jasmin, až se bude David ptát, ne, tady David v důchodu se mnou, a David, a kde je ta Jasmin? A ona má asi 11. dítě.
1: Ona už, zase
0: no.
1: rodí.
0: Ona zase rodí.
1: No nicméně, jak to máte vy, kolik jste chtěli dětí, kdo už je máte, a kolik jich teda máte ve skutečnosti?
0: Máte. Tak to nás zajímá, jestli teda tady ta zpráva o rodině v České republice, kde má třetina z nás méně potomků, než by se přálo, je opravdu správná.
1: Pravdivá.
0: Pravdivá, pravdivá. Tak, napište nám to na WhatsApp nebo SMS-kou na 777-937-777 a nebo nám to na ten WhatsApp nahrajte jako hlasovou zprávu. Tak těšíme se na to a já se těším, až zahraju tenhle song, protože tohle je úplná novinka v playlistu Hit Radia. Let's go. To je taky nová Miley Cyrus. Vyšlo to asi dva týdny zpátky.
1: Takže ne Miley Cyrus, ale Miley. Ona se vzdala toho
0: teď
1: jména
0: to druhýho. Máme, ježiš, no. Vy kdo to uvidíte v rádiu na, na displeji. V RDS to je špatně, tam má být jenom Miley, když se no. přejmenovala, že jo. Nicméně ten název je teda, myslím si, prima pro moderátory v neanglofonních rádích, jo. Protože je to, bass je v pohodě, ale je to bass persuades. Jo, jako basa přesvědčuje.
1: Persuade.
0: Takhle, ta basa v tomhle songu je teda hodně řezavá. Mě to přesvědčilo, tak uvidíte, co vás. Na Hit Radio, Miley, bass, jo, tak.

0: čtvrt na devět, za jednu minutu tohle je Hit Radio a snídaně šampionů. Podle aktuální zprávy o rodině v České republice má třetina z nás méně potomků, než bychom si přáli. Tak kolik máte dětí a kolik jste dětí chtěli? Tak zněla otázka.
1: Moňa píše, že zdraví a že chtěla děti tři, má ale jedno, i když v pubertě vydala dcera za tři.
0: To se bojím.
1: No?
0: To se hodně bojím, zbroják. Eva z Prahy píše, chtěla jsem dvě, ale osud chtěl něco jiného a nemám ani jedno. Mám ale úžasnou fenku Amálku, tak tu bych za nic na světě nedala.
1: Tak to někdy je.
0: Jasně, tak super. Zuzka posílá hlasovku a já to musím někde tady najít. Zuzka hlasovka. Tady je Zuzka.
2: Takže čauky Zuzka.
0: Jo. Asi od začátku bych to mohl pustit.
2: Ahojky, tak já mám dvě děti, vždycky jsem chtěla dvě děti. Mám holčičku a kluka, to jsem taky vždycky chtěla. A víc už ne. Víc už ne, protože dneska je doba, kdy prostě občas mají lidi hodně, hodně dětí, málo peněz a pak mi je z toho smutno, že člověk si dělá děti, přitom prostě nemá na to a je rád, že se užijí vlastně sama, takže já mám dvě děti a úplně moc mi to stačí. Takže čauky Zuzka.
1: Zuzi, děkujem za hlasovku. Zdravím, já jsem ze šesti dětí. Mamka se činila. Já sama vždy chtěla dvě až tři děti, ale mám jen jedno a myslím si, že na dnešní dobu to stačí. Ráda vás poslouchám, jste boží posluchačka z Milníka. Děkujem.
0: Děkujeme, děkujeme taky. Posílá hlasovku Lucie.
3: Ahoj šampioni, tak já jsem ze začátku nechtěla vůbec žádný děti, protože mi děti lezly strašně na nervy a doteď vlastně lezou. No a pak, když jsem se vdala, tak jsem chtěla dvě. No a teď bych klidně, když už mám ty děti větší, odrostlejší, tak bych klidně další miminko brala. Takže to je hezky vidět, jak se věkem mění priority. Tak se mějte hezky, ahoj.
1: To mi připomnělo moji mamku, protože brácha je starší o 4,5 roku ode mě a pak najednou my jsme celý život vyrůstali jako dva sourozenci a když mě bylo 17, tak najednou prd další dítě. Třetí sourozenec.
0: Mně se na to strašně líbí, že tohle téma ve vás opravdu rezonuje, protože dlouho nepřišlo tolik zpráv. Hmm. Máme tady ještě hlasovku, tu jsme neposlouchali dopředu, tak to zkusíme, jo?
1: Jaj.
4: Čau, ideálně podle mě je mít dvě děti. Mám dvě děti, mám kluka a holku a myslím si, že z jednoho by člověk udělal akorát rozmazlenýho parchanta, protože by se všechno točilo kolem něho. Ty dvě jsou takový ideál, kdy oni si spolu pohrajou a vy nemáte tolik času na to je rozmazlovat.
1: Tady ještě zpráva od Milana, který říká asi, že ideální jsou tři, protože píše, ahoj, táta říkával, že jedno dítě je ostrach, dvě pro zlost, ale tři, to už je tým.
0: To je fakt, to je pravda. No tak vy, kdo jste napsali, že třeba byste už jako nikdy nechtěli, jo, že už jako takhle stačí, tak prosím vás.
5: Nikdy nevíš,
0: to je prostě hned. Děkujeme za vaše zprávy, děkujeme za vaše hlasovky. Přišlo toho mnohem víc, tak my si to tady počteme, díky moc. A vy si můžete užít další hity. Divokej byl, síť 8.18 na Hit Rádiu. Pojďme na to.

0: Tohle je Hit Radio, tohle je Divoký, byl 8.21, hezké ráno šampioni. Na co se můžete těšit za chvíli, samozřejmě další skvělá muzika, a to je Avril. Complicated, miluju, snad i vás to baví. No a kde to je Complicated na cestách, řekneme za chvíli, bude aktuální doprava.
1: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
2: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
3: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
4: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
3: Vážně?
4: Já mám Lelosy na sobě celý den.
3: Lelosy. Too comfortable to take off.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. K vážné nehodě vyjeli záchranné složky do Štěrbohol. Stala se v ulici Klesíku u křižovatky s ulicí Ústřední, kde se srazilo osobní auto s motorkou. No a pozor taky v Prosecké ulici u křižovatky s Letňanskou, kde provoz blokuje nehoda dvou osobních vozidel.
1: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz Hit Radio City.

0: Avril Complicated, přesně 8:30 a to je čas na Davidův ranní update.
1: Ranní update.
2: Je 8:30, hezké ráno, nenápadné zmenšování se týká v Česku i toaleťáku. Nápadiví výrobci postupně zkracují velikost jednotlivých útržků a ruličky přifukují, aby papír vypadal objemnější. Ve výsledku je tak na jedné roli až o 2 metry méně papíru, než bývalo zvykem. Prostě podobná finta jako u čokolády. Naproti sídlu Sejmu dolní komory polského parlamentu nově stojí první automat na potratové pilulky v zemi, ve které platí restriktivní předpisy pro umělé přerušení těhotenství. Takzvaný abortomat, tedy jakýsi automat na potraty, vzbuzuje kontroverze. No a pro většinu ze zúčastněných by šlo o vrchol kariéry, jenže až bude v lednu příštího roku v čínském Changchunu probíhat zimní univerziáda, české mužské ani ženské hokejové reprezentace se s takřka 100% jistotou týkat nebude. Důvodem je možnost, že by hráli proti Rusům.
0: Ale zpátky k té první zprávě. Jo. O 2 metry méně papíru na ruličce, takže smrz chlace se nevyhnula ani toaleťáku, to je bruntál teda. Myslím si, že tohle je jediná inflace, kterou člověk pozná úplně na konci, ale já to úplně vidím, jo. Máš poslední čtvereček a řekneš si, aha, tak tady mohly být ještě klidně 2 metry. Maruško, Maruško, prosím tě, podej mi ten toaleťák, došel. Hele, co si dáme. Já se na to těším už od rána, co jsem to tady před šestou chystal a vidím, že to je v playlistu na 8:30, já tohle miluju. Za mě jeden z nejlepších romantických songů, který kdy vznikl. Bonnie Tyler, rok 83, co ty na to říkáš, Jasmin?
3: No je to romantiárna naprosto.
0: Romantiárna. Je to o totálním emočním zhroucení po ztrátě nebo rozpadu velké lásky, to jsem tady k tomu dokonce našel. Tak si to pojďme užít, pokud to taky máte rádi a my se vypínáme, protože mluvit do toho piana na začátku by byla svatokrádež. Takže Jasmin, stahujeme to všechno, mikrofony si stahujeme, tak my se vypínáme a vy si to užijte. No?

0: Syndlix a Mirka Miškechová. Tohle jsou hity na Hit Radio v 8.39.
1: Máme pro vás takhle při čtvrtku krásnou zprávu. Budeme tady dlouho. Podle některých vědců se maximální délka lidského života pohybuje někde kolem 115 let.
0: Já jsem se my, jakože tady budeme dlouho.
1: Neboj to ne. 115 let a stovku každý rok překonává mnohem víc lidí. Já doufám, že se tohleto nedozví politici, protože jestli zjistí, že my budeme žít do 115, tak nám dají důchod v 90 třeba. Nicméně si říkám, že když odečteš teda od 115 svůj současný věk, tak ti vyjde to, kolik let ještě asi bude žít. Takže za mě fakt je to jo? 88 let.
0: To jsou počty.
1: To je pištronový.
0: To bych neřekl teda. Že když o tom budeš tu svůj věk, že to bude takhle. Takhle otázka je, kdo by tady chtěl strašit takhle dlouho. Říkám si, být 115 let fit, tak to je jiný příběh. To bych bral, ale čistě teoreticky k zamyšlení, jo. Jaký by bylo, kdybychom všichni věděli, že se dožijeme přesně 120 let? Úplně všichni stejně. Že bys to měla prostě daný.
1: Ty jo, nic moc za mě. Já bych to nechtěla vědět. Nechci to vědět.
0: Takhle, ať si pro nás přijde zubatá, až bude čas.
1: No.
0: Tak, přesně tak. Hele, a zuby taky budou pořádný féteru. Krásný hostý mustek. Imagine Dragons, Sharks za chvíli. Tak pojďme na to, hezké ráno.
2: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdalis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: 7.51, Adele, Hit Radio. Pojďme se na chvíli pobavit o Vánocích. Takhle, rozhodně nebudeme první, kdo s tím už letos otravuje, protože na pultech obchodu už se dá od září dávno potkat výbava na svátky. Tak se ptám, už jste si přáli něco? Už jsi přála něco od Ježíška?
1: Není brzo?
0: No jako je brzo, no, ale tak samozřejmě někdo schání dary samozřejmě během celého roku, že? Tak mě napadlo, jestli ty už jako nemáš nějaký nápad.
1: Nápad bych asi měla, já bych chtěla nějaký další hudební nástroj do sbírky.
0: To ukulele malý. To je taková sražená kytara, že jo? Tak...
1: ale objevila jsem nový nástroj, vy to možná budete znát, ale no, já jsem to neznala, ten název.
0: Nástroj.
1: Ne, jmenuje se to kalimba. Teďka to má právě přítel sebou pryč. Taková malinkatá věc, na kterou drnkáš, tak kalimbu třeba.
0: Takže se drnká teďka, dobře. Jo. No já do toho teda letos hodil Ježíškovi vedle, kdyby to někoho zajímalo, protože 2 týdny zpátky jsem si koupil multipack trenek a ponožek, jo? Takže
1: tak já to je klasika,
0: netuším, ale já to mám, tak netuším, no. Nicméně, proč se o tom bavíme, nejstarší hračkářství na světě oznámilo vánoční trendy pro letošní rok a nejvíc top bude prý pro malé děti robot, který naráží do věcí a podivný stvoření se špičatýma ušima.
1: Tak robota, já jim pošlu ten svůj vysavač, co je teďka teda ztracenej, ale jasně, ten naráží furt.
0: No, děti prý letos chtějí podle nějakých průzkumů nedokonalý hračky, který dělají hloupý a nečekaný věci. Tak si říkám, že vlastně jako konkrétně ve vašem případě, holky, takový dárečky dostáváte už od stvoření světa, že jo? Hračky, který dělají hloupé a nečekané věci. Já jsem popravdě lepší definice chlapa dlouho neslyšel. Pojďme na poslední song čtvrteční snídaně Avicii, ale Black Wake Me Up na Hit Rádiu. Hezký ráno.

0: Avicii, ale Black Wake Me Up, tohle je Hit Radio v 8.57 skoro. My vám chceme poděkovat za dnešní ráno, doufáme, že jsme vás probrali, nicméně vy jste probrali nás, my jsme tu energii brali od vás, tak zítra vám to vrátíme, tak se stavte.
1: My jsme tady měli dneska dohromady tak jednu mozkovou buňku, takže jsme rádi, že jste to s náma zvládli
0: dneska. To je fakt.
2: Dobré ráno vám přeje Vasil Erdeli z Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
0: Takže zítra páteček, no bomba.
1: Je, tak od 6 do 9.
0: Těšíme se, čau.
3: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
4: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Přejeme dobré ráno, dobré dopoledne. Stále převládají kolony na příjezdu D5 od Loděnice. Tady nabíráte až po okruh, zpoždění minimálně 10 minut, ale i ten samotný po pojíždí už od Zličína až po Ořech směrem k D1 v opačném směru přerušované kolony od Jesenice. Barandák, Dobříská směrem na Smíchov 10 minut po aktuální koloně. Popojíždíte na Černáku směrem na Štěrboholy a také v ulici v Holešovičkách dál směrem k tunelům. Vaše dopravní info volejte na 777-937-777.
5: Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leap Motor pro novou éru mobility. www.emilfrey.cz.
6: Už víš, co máš s tím ramenem? Praktik mi doporučil...

0: aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 9 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí. Dobré dopoledne. Pražští dopravní policisté mají nový mobilní hlukoměr. Přístroj jim umožní při silničních kontrolách odhalovat nelegálně upravené výfuky u aut i motocyklů. Kdo by měl zpozornit, doplní mluvčí policie Praha Jan Rybanský.
2: Nový hlukoměr pomůže odhalit řidiče jednostupých a dvoustupých motorových vozidel, jejichž výfukové systémy neodpovídají údajům stanoveným výrobcem. Kontrol se ale nemusí obávat řidiči, jejíž výfuk je sice oproti ostatním výrazně hlasitější.
1: Ale jeho zvuk odpovídá tomu, jak vozidlo vyrobil nebo upravil výrobce. Kvůli přestavbě hlavního nádraží v Hradci Králové dnes začínají na třech tratích vedoucích z krajského města Výluky. Nejdelší potrvá do 12. prosince. České dráhy nasadí náhradní autobusy, ne všechny spoje budou mít zajištěné návazné přípoje. Nafta dnes kvůli regulaci zlevnila někde i na litru o 3 koruny. Benzín zlevnil jen někde, benzinové pumpy ho nabízely už ve středu pod cenovým stropem. Regulace cen platí od půlnoci, litr nafty se prodává maximálně za 48 korun a 72 haléřů. U benzinu je cenový strop 46 korun a 14 haléřů. Fotbalisté vršovické Bohemky v dohrávce třetího kola domácího MOL Cupu zvítězili na stadionu třetiligového Vsetína drtivě 5-0. Úvodní čtyři branky dal útočník Ladislav Krobot, skóre pak uzavřel obránce Jan Mondra. Dnešní den opět slunečný, jasná, skoro jasná obloha, vítr slabý, proměnlivý, je maximální teploty kolem 25.
0: Hit Radio City.
3: Krásné dopoledne, minutu po 9. hodině s vámi už Kateřina Pechová a samozřejmě ty nejlepší songy pro vaše dopoledne. Hit Radio. Tayo Cruz, Eva Farná nebo Kelly Clarkson.

Tayo Cruz a Dynamite, posloucháte Hit Radio City, hezké dopoledne. Prosím vás, jak se to stalo? 1. říjen, neuvěřitelný. Jo, už je to tady, už jsme opravdu téměř na konci roku, což je divný, pač jsme tak nějak se třikrát vyspali, jo, a najednou je to tady. Tak ale něco pozitivního bychom tu měli. Na dnešek totiž s 1. říjnem připadá Den kávy. Obdivuju lidi, kteří žijou bez kávy, jo, ale vynahrazují si to určitě něčím jiným. Každopádně ano, káva má dneska svůj den, je to v podstatě láska v šálku, jo. Hlavně třeba láska k vašim nejbližším, k vašim kolegům, obecně k lidem, jo. Takže pokud jste náhodou ještě dneska neměli kafe, dožeňte to, jo. No a nezapomeňte, už víme díky vědcům, že třeba 4 kávy denně jsou zdraví prospěšné, což je fantastická zpráva. Takže na zdraví a k tomu Carly Rae Jepsen.

0: The Lazy Song a Bruno Mars v éteru Hit Radio City. No, 1. říjen, to už jsme si řekli. A co víc? Zajímá mě jedna zásadní věc, prosím vás. Pač, jako říjen, už padá do takového toho poctivého podzimu. Ačkoliv venku zatím ještě přes den baví léto. Tak mě zajímá, už topíte? A kdo o tom u vás rozhoduje? Protože víme, že často muži bývají ti, kteří z nás chtějí dělat otužilce, jo? A brání termostat, dokud do roztrhání těla doslova. Takže schválně, 777-937-777, už topíte? A případně, kdo to má u vás na povel? Další hity k tomu za chvilku, třeba Damiano David nebo Lady Gaga.
1: Ráno tě probereme snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
2: Máme příležitost, jdem se ukázat.
3: Já bych to asi vidět nechtěla, Michal.
1: Pak hudební pohoda do pražských kanclů s Kubou Urbanem. A odpoledne nejzábavnější odpolední show v českém éteru. Dominik Vršanský, Vincent Navrátil a Andrea Bezděková.
4: Všechno velkolepě.
1: Tvoje pražská trojka. Jsme tvoje pražské Hit Radio. Hit Radio City. Zlepši si náladu.

0: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Hit Rádiu pro tebe máme nejbarevnější playlist roku. Když se řekne září, slyšíš tohle. Když se řekne říjen, cítíš tohle. A když se řekne listopad, zní to takhle. Barevný podzim s Hit Rádiem. Zlepši si náladu.

Lady Gaga s námi v éteru Hit Radio City. Krásné dopoledne. Chtěli byste se dožít 115? Jako 115 už je poměrně vysoký věk a je to podle vědců maximální lidská doba života. 115. To je docela hustý. Jo, jen si to jako zkuste představit. Prostě zároveň jo, je pravda, že se stovky dožíváme čím dál častěji, protože ta zdravotní péče, že jo, je lepší a tak dále. Takže jako docela to dává smysl. Jo, víc to prej nejde. Nejde to přes 115, což myslím, že někdo určitě překoná, ale uvidíme. Riziko je, že se to dozví pánové z politiky, že můžeme žít do 115 a do důchodu nás budou pouštět až 90. Jo, to je samozřejmě riziko, ale jinak jo, už to není jako, nevím, že si v 60 řeknete, tak už jenom 30 let. Žádný takový, ještě jednou tolik. Nakonec tady budem do 200. To budou skvělý seniorský večírky. Další hity k tomu, ať už jste mladí nebo starší, tohle jsou Buty a Krtek.

0: Rudy Mantle a John Newman, jste s Hit Radiem City, hezké dopoledne. Chtěli byste žít na zámku? Máte totiž možnost, jo. Dámy a pánové, ano, pokud byste si chtěli žít jako honorace, tak právě dneska startuje další pokus o prodej zámku Štiřín. Středočeský zámek, jo. Stát doufá ve velmi výnosný prodej, zatím se to teda nepodařilo, jo. Přitom zámek, že jo, kdo by nechtěl mít svůj vlastní zámek. Blbý teda je, že to je poměrně drahá sranda, prosím vás, vyvolávací cena je pouhých 720 milionů. Jo, ale nebojte, přihazovat můžete po 50 tisícovkách. No to je úplně v pohodě. Tak takhle, pokud by dražba skončila úspěšně, byl by to opravdu nejvýnosnější prodej v historii majetkového úřadu. Nechci být strýček síček, ale myslím si, že budou muset s cenou trochu dolů. A třeba na to nakonec došáhne někdo z nás. Já teda ne, ale držím pěsti. Další hity k tomu za chvilku. Skript a Will.i.am, Disturb nebo Passenger.
1: Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Robin Schulz a Fastboy, posloucháte Hit Radio City těsně před 10. Za chvilku Šabouzy nebo Kristina Perry, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí přejeme dobré dopoledne. Kratší kolona se stále táhne Dobřížskou ulicí směrem na Smíchov, popojíždíte také na příjezdu D1 zhruba od úrovně Chodova, pak najíždíte v koloně na Spořilov, zdržení je kolem 5 až 7 minut, no a naopak od Černáku od Gbelské ulice až pak po Štěrboholi nabíráte zpoždění kolem půl hodiny kvůli silnějšímu provozu. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.

0: Látkový sýr 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
1: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
2: No jasně, z MND to jde.
1: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND. Dodavatel elektřiny a plynu.
3: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
4: Je 10 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí. Dobré dopoledne. Už v sobotu začne několikadenní výluka tramvají v úseku na Knížecí Smíchovské nádraží. Důvodem bude instalace železničního mostu. 5 denních tramvajových linek a několik nočních spojů pojede objízdnou trasou. A zavedena bude také náhradní autobusová doprava X12 a X90. Detaily jsou na webu dpp.cz. Poslanci by dnes mohli hlasovat o návrhu na vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše. Schůze svolaná z podnětu opozice pokračuje 3. jednacím dnem. V běžné debatě chce vystoupit ještě zhruba 37 z původních 60 poslanců, zejména z opozice. Pokusu o svržení kabinet ANO, SPD a motoristů velmi pravděpodobně odolá. Slunečné a teplé počasí vydrží i o víkendu. Před ním se ale může v pátek zatáhnout, a to zejména v Čechách. O víkendu pak mohou maxima stoupat na 24 stupňů a teplo vydrží pravděpodobně až do poloviny příštího týdne. Oprava Millerovy vily ve Střešovicích je dokončena. Už dnes se otevře pro veřejnost, prohlídkové trasy zavedou návštěvníky, také do míst, kam se dříve nesmělo. Pokoj pro hosty, apartmán pro služky, sklep nebo vinotéka. Pokračuje ředitel Muzea Prahy Ivo Macek.
5: Chceme, aby vlastně ta vila dýchala, tak byla postavena. Adolf Loos jako architekt postavil pro rodinu přímo na míru jedné rodině. Připravujeme novou sérii programů, zpřístupňujeme vilu vlastně mládeži do 15 let zdarma, tak aby to nebyla bariéra pro lidi, kteří se chtějí třeba více zajímat o architekturu nebo více vzdělávat v designu a architektuře.
4: Muzeum Praha tuto unikátní funkcionalistickou vilu uzavřelo loni v únoru kvůli rekonstrukci střešních teras a interiérů. Dnešní den jasný, skoro jasný, opět teplo 25 stupňů, to jsou maxima pro dnešní den a slabý proměnlivý vítr k tomu.
6: Hezké dopoledne, 10 hodin, za chvilku už pro někoho z vás dva lístky do pražské zoo, k tomu další hity. Shaboozy, Christina Perry a teď už taky Jennifer Lopez.

0: Shabuzi a Bar Song, posloucháte Hit Radio City. A kdo z vás půjde zadarmo do zoo?
1: Dopolední kvíz Hit Radio City. Písemka pro celou Prahu. Let's go.
0: Dva lístky do Zoo Praha jsou aktuálně ve hře. Je to tak, i dneska máte možnost vyhrávat. Stačí nastartovat hlavu? Jo, jsme nastartovaný? Výborně, opět pro vás mám záludnou hádanku. Správné odpovědi píšete na 777-937-777. A zajímá mě, která kapela stojí za tímhle songem.
2: Pošetáš mi, co tě láká, a to je, proč mě láká.
0: Všimněte si, že je tam zase zvířátko, jo? Takže, kdo stojí za tímhle songem?
2: Pošetáš mi, co tě láká, a to je, proč mě láká.
0: Jednoduchý jako facka, pište na 777-937-777. Jeden z vás vyhraje dva lístky do zoo. Další hity k tomu, tohle už jsou Swedish House Mafia.

0: Naprosto skvělá Anastasia, posloucháte Hit Radio City a vy jste taky naprosto skvělí. Další kolo City kvízu, přišlo neskutečné množství odpovědí. Jste úžasný. Vyhrát může bohužel vždycky jenom jeden. Na telefonu už je tak Martin. Martine, ještě jednou ahoj, jak se máš dneska?
1: Ahoj, mám se dobře.
0: Máš se dobře?
1: Teď už líp.
0: Takže teď už to jsem ráda, no vidíte, jak vám zlepšujeme náladu. Martine, tebe čeká jednoduchý úkol, musíš správně odpovědět i tady do éteru, to znamená, tohle jsem pouštěla. Pošetáš mi, co tě láká, a to je proč mě láká. A tak co by to mohlo být za kapelu?
1: Je to Divoký Bill.
0: Jsi si úplně jistý?
1: 100%.
0: No jasně. Martine, je to tak, to znamená dva lístky do pražské zoo jsou tvoje, koho vezmeš sebou?
1: Určitě vezmu děti.
0: Tak to je super, hele, tam je teď spousta mláďat, je rozhodně na co se dívat, kdy jste byli naposledy v zoo?
1: 3 týdny pospátku.
0: No tak výborně, čas to překontrolovat, co všechno se změnilo. Martine, moc gratuluju, moc si to tam užijte.
1: Jo, díky moc.
0: Měj se krásně, ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak jo, dámy a pánové, nebojte, další možnost zase zítra. Dopolední kvíz Hit Radio City.
2: Hit Radio. K obědu podáváme na Hit Radio speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie. Hlavní chod, mega hit, na který si zapomněl.

0: nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Alicia Keys s námi na Hit Radio City. Krásné dopoledne. No pozor, nejstarší hračkářství na světě už oznámilo vánoční trendy pro letošní rok. Kdy jindy než v říjnu, že jo? A takhle, nejvíc top věcí má být pro mrňata robot, který naráží do věcí. Velice praktická záležitost samozřejmě. A pak nějaký divný stvoření se špičatýma ušima. Jo? Nevím. Ale údajně, a to se mi teda moc líbí, děti totiž prý letos vůbec chtějí nedokonalé hračky, jo? Které dělají hloupé a nečekané věci. On se v tom člověk tak jako vlastně vidí, že jo? Zároveň hloupé a nečekané věci, no. Tak třeba my holky takový dárky dostáváme celý život, že jo? Nedokonalé hračky, které dělají hloupé a nečekané věci. Já myslím, že líp chlapa nikdy nikdo nepopsal. My friend's got a girlfriend and he hates that.

0: Dua Lipa a Houdini, posloucháte Hit Radio City. V úterý jsme měli Světový den srdce. To už víte. No a pozor, protože srdce je naprosto zásadní téma, protože podle údajů Českého statistického úřadu lidé nejčastěji umírají právě na onemocnění srdce. Vysoký krevní tlak, nadváha, obezita, to jsou všechno rizika pro srdce. A je tak samozřejmě důležité ho hlídat. Je důležité ta prevence, to je vždycky nejvíc. No a máte teď opět možnost se nechat zadarmo vyšetřit. Je to tak, teď vlastně o víkendu, 3. v sobotu ve Westfield Chodov a 4. v neděli v OC Letňany bude opět speciální stánek, kde vlastně zdarma vám změří tlak, změří vám skladbu těla, obvod pasu, potom i analýzu těch výsledků provedou, konzultujou s váma jídelníček a další věci. Spousta skvělých věcí, které vám můžou pomoct předejít těm problémům. Pokud máte někoho ve svém okolí, komu by to pomohlo, prospělo, dejte mu o tom vědět. Už tuhle sobotu a neděli extrémně důležitá věc. Doporučuji mrknout se na Zastavme nadváhu a obezitu.cz. Tam najdete podrobný program, co všechno vám vlastně přímo na místě nabídnou a hlavně taky to, jak se o to svoje srdce správně starat. Tak to nepodceňte a vyražte. Ať spolu můžeme co nejdýl poslouchat všechny ty krásné songy. Za chvíli James Arthur, taky Alex Hepburn nebo Linkin Park.
1: Je, to Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Tohle jsou Činašky v éteru Hit Rádia City těsně před 11. Za chvilku Neil Diamond, taky Adele, teď už ale aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré dopoledne. Stále počítejte s více auty, silnějším provozem na Černáku, pokud jedete dál na Štěrboholi. Zdržení by mohlo být v těchto chvílích kolem 10 minut. Více aut jste hlásili také v oblasti kolem Motola, zejména v Bělohorské a Karlovarské ulici. Popojíždět budete nadále na příjezdu D5 od Loděnice a v kolonách pokračujete i na Pražském okruhu na úrovni Jinočana a Ořechu směrem k D1. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey. Prověřené ojeté vozy se zárukou a ihned k odběru. Vyberte si na www.emilfrey.cz. Ranní přesuny, schůzky po...
3: Chytrá!

0: rámci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: 11. hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí. Dobré dopoledne. Příští zastávka Knižní. Zítra se zastávka nádraží Holešovice ve směru na Orteňák stane prostorem pro literární program. Jak bude místo vypadat, popíše mluvčí Ropidu Filip Drápal.
2: Budeme jednak mít speciálně nazdobenou tramvajovou zastávku. Bude také k dispozici bibliobus městské knihovny, protože to děláme ve spolupráci s městskou knihovnou v Praze. Bude možné si třeba odrecitovat úryvek z nějaké knihy před veřejností, což je poměrně taková zajímavá věc, lidé to mají rádi, a budou zde i třeba autoři některých publikací předčítat svá vlastní díla.
1: Akce začne zítra v 10 dopoledne, potrvá do 18. hodiny, koná se v rámci probíhajícího týdne knihoven. Začal 10. pokus o prodej zámku Štiřín v elektronické aukci. Vyvolávací cena je stanovena na 720 milionů korun. Nejnižší možný příhoz je pak 50 tisíc. Pokud by dražba skončila úspěšně, zařadila by se mezi nejvýnosnější prodeje v historii majetkového úřadu. Aukce potrvá 24 hodin. V rakouském Tyrolsku se vážně zranil mladý Čech, který při fotografování přírody uklouzl a zřítil se asi 30 metrů do kamenitého potoka. Utrpěl těžká zranění stehna a kyčle, do nemocnice ho přepravil vrtulník. Hokejisté Sparty budou dnes v předehrávce 7. kola extraligy proti Českým Budějovicím usilovat o premiérové body na domácím ledě v sezóně. Svěřenci trenéra Patrika Augusty mají zatím ze 6 zápasů jen 2 vítězství. Naopak Motor naposledy v Praze uspěl v lednu 2022. Duel začne v 6:30 večer. Čeká nás další příjemný den, jasno, slunečno, přibývání mraku až později, odpoledne nebo na večer, maximální teploty 25 stupňů.
3: Krásný slunečný čtvrtek, s vámi Kateřina Pechová, minuta po 11. Jdeme na další hity, teď jsou tu One Direction.

Neil Diamond a Two Friends, posloucháte Hit Radio City. No a houby rostou, to víme, jo. Vyrazit do lesa, to teď víceméně znamená, že téměř vždycky něco přinesete. No a něco si přinesl jeden pán Stachovská, ten prosím vás domů dotáhl 15-kilový kotrč. 15 kilo, neskutečný. Kotrče jsou výborný, jo, ale pozor, tahle totiž skvělý úlovek má jeden velký háček. On totiž sebral ohrožený druh kotrče. Jo, neměl ho sbírat. Ne. On totiž myslel, že to je kotrčka deřavý, jo, ale on to byl kotrč štěrbákový. No, a teď baborač, jo. Jako takhle, já se přiznám, já bych to taky nepoznala. Chápu prostě pána, viděl obří kotrč, no tak ho vzal, jo. No, tak pokud jste na tom stejně jako já, nebo tenhle pán s tím poznáváním, tak možná vemte do lesa sebou někoho zkušenějšího, jo. Nebo rovnou nějakou encyklopedii. Budete vypadat jako erudovaný houbař, jo, s knížkou v ruce. Další hity k tomu, za chvilku Coldplay a teď je tu Tomáš Klus.

V noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nevědomí.

0: Markéš, práve teď v éteru Hitrádia City.
1: Basta.
0: Ano, a od hudby pojďme k filmům. Tom Cruise má nový film. Už jste o něm slyšeli? I will find you. I'm
2: Batman. Film City. Tom Cruise je zase všude na plakátech, protože má nový film Digger. Everything changes. Rozhodně nečekejte Mission Impossible nebo Top Gun a vlastně ani Tropickou bouři, i když zrovna jeho postavě Lese Grossmana se hodně podobá ta, kterou Tomík stvárnil zde. Jestli za to dostane Oscara jenom nominaci, anebo ani jedno z toho, není ještě úplně jasné, ale spíš to vypadá na druhou nebo třetí možnost, protože film nemá úplně dobré recenze a myslím, že bude mít velký problém i u diváků. Což je škoda, protože je to dílko, které si rozhodně zaslouží pozornost. Tom Cruise je v něm skvělý, ale možná ještě lepší je John Goodman, na jehož Oscarovou nominaci se už teď klidně vsadím. A uniknout by neměla ani kameramanovi Emanuelovi Lubezkimu. Jestli na Digra půjdete, dejte mi pak schválně vědět, jak se vám líbil. Jsem fakt zvědav. A chcete-li se dozvědět, co jiného se teď v našich kinech promítá, zkuste některý z dalších dílů Film City, které najdete na stránkách hitradiocity.cz/podcasty. Ivo Alač, Hit Radio City 937 FM. Film City.
3: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domyčky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.

0: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Podzim je skvělý s Hit Rádiem. Když jste zase v práci a ve škole s celou partou a chystáš se na finish roku. O podzimní soundtrack se ti postaráme my. Hit Rádio, zlepši si náladu.

0: falling down.
1: Tohle je Leony v éteru Hit Radio City. Čtvrtek, skoro poledne, toto uteklo tenhle týden, co? Ty kratší týdny, to je skvělý. No a než se nadějete, tak už bude dneska podvečer a vy pojedete snad už z práce domů. Možná už dokonce doma budete. No a k tomu i dneska samozřejmě to nejlepší z 80., 90. a milénia. Přesně úderem 6. A opět máme připravený fantastický poklady. Romantika musí být. Glenn Medeiros, už dneska večer. Chybět nemůžu ani Modern Talking, to je jasný, to je prostě klasika. No, abych vás na to navnadila, tak teď je tu Elton John.

zmienić i to, co nie czeka.

0: Tohle je Eva Farná, posloucháte Hit Radio City. Krásné dopoledne vám všem, 11:45, blíží se čas oběda a samozřejmě taky čas srdcovek a Jirky Pelnáře. Už za malou chvilku s vámi, nenechte si to ujít, já se pro dnešek loučím a za chvíli třeba Tommy Cash. Dejte si kafíčko, Naughty Boy, Kelly Clarkson nebo Kamrat. Už za chvíli, mějte se krásně a ahoj.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. S kolonami počítejte na úrovni Černáku, tady se zdržíte směrem na Štěrboholy, a to minimálně 10 minut. Narůstat může ještě zdržení na Pražském okruhu, a to na sjezdu z D5 na úrovni Jinočan a Ořechu. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
3: Šťastnou cestu za každého počasí přeje Emil Frey, váš specialista na vozy Subaru s pohonem 4x4. www.emilfrey.cz.

0: it's me, Rita Ora.
1: I'm Macklemore.
2: I'm Dua Lipa.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v dabu. On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
5: Je 12. hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Na 5 500 korun se od dneška zvedá životní minimum. Promítne se to do nároku na superdávku i do její výše. Zvednout by se měly i dávky mimořádné okamžité pomoci či nezabavitelné minimum dlužníků. Podpora na bydlení v superdávce se začíná počítat podle okresu. Umožní to novely, které vstupují v platnost ode dneška. O přízeň voličů se v komunálních volbách ucházejí tisíce kandidátů po celé zemi. Jejich počet se ale mezi jednotlivými městy výrazně liší. Doplňuje mluvčí statistiku Jan Cízlar.
6: Největší výběr budou mít voliči tradičně v hlavním městě Praze, kde je pro komunální volby zaregistrováno 1060 kandidátů na 24 kandidátních listinách. Vůbec nejvíce kandidátních listin, celkem 30, bylo zaregistrováno pro volby v obci Kateřinice na Vsetínsku.
5: V tomto případě jde o lidi, kteří kandidují sami za sebe. Každou kandidátní listinu proto tvoří pouze jeden samostatný kandidát. Žena odsouzená k trestu smrti v Tennessee přežila dvě smrtící injekce. Krista Pike, odsouzená za vraždu spáchanou v roce 1995, i po dvou dávkách zůstala naživu a skončila v nemocnici. Guvernér státu nařídil vyšetřování případu a další popravy dočasně pozastavil. Teď se podíváme k nám. Průmyslový palác budí po svém znovu otevření mimořádnou pozornost. Více než 1500 míst na komentované prohlídky bylo obsazeno během několika hodin. Palác o víkendu 17. a 18. října pořádá den otevřených dveří, kde bude možné prohlédnout si tuto historickou ikonu zdarma a individuálně.
3: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
5: V průběhu odpoledne maximální teploty kolem 25 stupňů. K tomu jasná, skoro jasná obloha, slunečno, přibývání mraku až na večer a slabý proměnlivý vítr.

Máme tady pravé poledne, 12 hodin 2 minuty. Já vám přeju dobrou chuť k obědu a zároveň vám k obědu opět budu hrát fantastický hity, které jsou trošku zaprášené, jo? Našli bychom je někde na poličce až úplně hodně vzadu, ale ve chvíli, kdy je objevíte, je to jako s vaším oblíbeným hrníčkem, tak si řeknete, je, tak to si rád do toho hrníčku ten čaj nebo to kafe dám. První srdcovkou, kterou si dneska dáme, tak bude reggae jamajská skupina Inner Circle. Budete si určitě od nich pamatovat píseň takový to a la la la la lo lo lo lo lo lo lo baby. Dáváte oči v sloup? Ano, máte hodně společného s Lucí, která je tady teď se mnou. Ale oni toho mají mnohem víc, jo? Měli toho mnohem víc, jako například tenhle hit, který se nakonec objevil také i v 90. v seriálu Policie, nebo Policisté, a taky Will Smith si tohle vzal k sobě do filmu Bad Boys. Tak zdravím všechny chlupaty, všechny policisty ve službě. Přežijte to dneska v práci. V uniformě. Tohle je pro vás. Bad Boys.

0: umíme tady na Hitrádiu. A kde jinde, než v srdcovkách. 12 hodin 7 minut, Inner Circle, Bad Boys.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Dnešní srdcovky, to bude taky jako zajímavý koktejl, jako kdybych na té Jamajce byl a dával jsem to dohromady po nějakém zeleném dýmu. Ale věřím, že vás to bude bavit, že si najdete určitě každý to své, protože mám tady připraveno, kromě teda reggae, tak si dáme i českou srdcovku a na to já se těším moc. Ale nebude to teď. Teď si dáme ještě takovou malou lekci francouzštiny. Říkal jsem si, že zpěvačku Ingrid už jsme dlouho nehráli. A Ingrid rozhodně patří mezi srdcovky. O tom žádná. Bude taky Nick Cave. Na to se těším hodně, protože Nicka Cavea, tak upřímně toho jsem tady u nás na Hitrádiu neslyšel už roky, tak je na čase oprášit i tuhle starou vinylovou desku. No a bude dneska čas i na srdcovku na vaše přání, tak klidně už teď můžete začít pomalu, ale jistě přemýšlet, co byste dneska chtěli slyšet. A kdybyste nechtěli úplně čekat moc až na můj signál, můžete přeskočit v řadě a už teď psát na WhatsApp 777-937-777, co byste chtěli slyšet. No a teď tedy Ingrid na Hitrádiu. Nebo spíš měl bych říct na Hitrádiu.

0: Nick Cave a PJ Harvey, nádherný duet Henry Lee, další srdcovka na Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Dnes je 1. října a to je den, kdy se v srdcovkách opět podíváme tam nahoru a vzpomeneme si na českého hudebního velikána, který věřím, že sedí po boku dalších králů, jako je Elvis Presley nebo Michael Jackson. On byl, je a bude navždycky náš král. Je to dnes přesně 7 let od jeho odchodu. 7 let fanoušci pravidelně navštěvují místo jeho odpočinku na Malvazinkách. A pozor, právě dnes, u příležitosti letošního výročí, tak jeho rodina připravila pro vás, fanoušky, úplnou novinku, která má symbolicky ještě více přiblížit našeho mistra božského Káju svým fanouškům. A na hrobce se nově objevila deska s otisky jeho dlaní. Teď už jasné, že je řeč o našem milovaném mistrovi, takže zdravíme tam nahoru. Karel Gott, být stále mlád. Co víc si přál, srdcovkách na Hit Radio.

Být stále mlád. Malá vzpomínka na božského Káju. Už je to tady 7 let, co odešel do hudebního nebe. Chybí nám tady. Chybí nám tady hudební gentleman, ale člověk má stejně pořád pocit, že to s námi je. Jsem měl kdysi dávno to štěstí, že jsem mohl uvádět jeho koncert. Do dneška na to nezapomenu. Tak, dáme si další srdcovku. Tentokrát to bude cover verze původního hitu od Briana Adamse. Tady je rok 1992. Rage, Run to You na Hit Radio.

0: vlasovka, kterou jsme si dali ve čtvrtek v poledne na Hit Rádiu. Rage Run To You a původní tady verze byla samozřejmě od Briana Adamse. Tohle je ale velmi povedený cover, tak jsme si ho dali taky. Srdcovky Hit Rádia. No a co si dáme dál, bude to cover nebo originál, to už nechám na vás. Srdcovka na přání nás čeká. Chcete opět něco českého, nebo byste chtěli něco zahraničního, italského, španělského, německého? Nechám to na vás. 777-937-777. Důležité je, aby vám to dneska udělalo radost. Takhle po obědě, nebo při obědě, možná posloucháte právě teď i při polední pauze. To je taky jako krásný, i toho si vážím. Tak dejte vědět, co si zahrajem. Pomalýho, rychlýho. Sám netuším. Tak pojďte ještě jednou. 777-937-777 je WhatsApp Hit Rádia.
1: V ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio a to v pravý čas, protože právě teď je čas na srdcovku na přání.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Dneska teda jako přišel snad rekordní počet zpráv. WhatsApp Hit Radio, ten je úplně jako natřískanej, nestihl jsem to pročíst úplně všechno, přiznávám se bez mučení. Moc za to děkuju, zítra to zkuste znova, zítra budou opět srdcovky na přání, zase takhle kolem půl jedný. 777-937-777, tak to je to telefonní číslo, kam máte psát. No a dneska, tak tady vybírám zprávu, nemám tady jméno, bajo, Hanka, tak ta by si přála píseň, která se jednak objevila tady jako v reklamě, ale zároveň je to jako hodně sexy píseň. Už jenom tady ten začátek, to je pecka. A říkám si, jo, pojďme, je čtvrtek, je to dobře. Dám, jestli se dneska cítíte sexy. A jestli ne, měli byste, protože vám to sluší. Vypadáte skvěle. Buďte na sebe pyšní. Tak tohle je píseň pro vás.

0: Svoré na Hit Radio v srdcovkách. Je 12 hodin, 42 minut, srdcovky pro dnešek končí. Zítra opět ve 12 tady na Hit Radio samozřejmě budou. Já, Jirka Plnář, to budu s vámi. Ale to, že srdcovky dneska končí, neznamená, že bychom to zabalili. A já šel domů a vy jste přestali poslouchat Hit Radio. Ne, pokračujeme dál. Do 13. hodiny ještě Tempo City, Kabáti a Budlaci, taky David Guetta. Kabáty dávám záměrně, protože ty se dneska ještě v srdcovkách na přání objevily velmi často. A jak jsem to tady pročítal, teď ještě v průběhu, tak jsem si říkal, byla by škoda, kdybych vám to dost takhle neudělal. Takže Kabáty dáme. No a pokud jste teď na obědě, posloucháte nás někde ještě jako v restauraci, neutíkejte zpátky do práce. Dejte si ještě kávu. Pokud už jste, nedej bože, v práci zpátky, tak ne, že se do ní hned pustíte. Zajděte si, jestli máte kuchyňku, do kuchyňky a udělejte si kávu. A dopřejte si chvilku pohody také s kávou, protože právě dnes, 1. října, je Mezinárodní den kávy. Jo? To je něco jako Světový den lidství, míru, pohody a vůně. Tak si tenhle den užijte, máte na to právo taky. Jo? A k tomu poslouchejte Hit Radio, dáme si ty největší hity, které můžete slyšet. Už za chviličku.
1: KFC ti zase nabízí víc.
2: MacBooky Neo,
1: iPhone 17,
2: laserové projektory,
1: sluchátka Apple Beats
2: a stovky dalších cen.
1: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
2: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
1: Podmínky na vyhrajskfc.cz.

0: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
1: No jasně, s MND to jde.
0: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

poslední hit mezi 12. a 13. hodinou na Hit Radio Temper City. Sedíte? No tak vstaňte a udělejte pár kroků. Měli byste začít, protože začíná výzva 10 000 kroků. Co to znamená, proč je a k čemu nás má motivovat?

0: tak i to uslyšíte v nejnovějších zprávách s Lucí už za chviličku. Teď aktuální pohled na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Práce na silnici komplikují provoz na úrovni Jesenice na Pražském okruhu, a to už od sjezdu z D1. Další problémy jste hlásili na úrovni Mirošovic, pokud D1 vyjíždíte dál na Brno. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Bezpečnou jízdu kdykoliv a kamkoliv přeje Emil Frey. Objevte spolehlivé vozy Suzuki na našich webových stránkách www.emilfrey.cz.
3: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních her.

0: turn to dust all that I adore.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Začíná výzva 10 000 kroků. Má nás motivovat k pravidelné chůzi a většímu pohybu během běžného dne. Zapojit se můžeme i bez registrace, která probíhala v září. Doplňuje koordinátorka výzvy Silva Machová.
3: Registrace probíhala celé září, ale v podstatě i v prvních dnech výzvy je možné se zapojit, přidat se k nám, vytvořit si týmy a potom pravidelně vlastně celý měsíc chodit. Není nutný u 10 000 kroků, tak jak je to uvedeno v názvu.
2: Volit můžeme vzdálenost podle svých možností. Důležité je svůj osobní cíl dodržovat po celý měsíc. Opozice dopoledne ve sněmovně pokračovala v opakující se kritice vlády. Vyčítala jí nesplněné předvolební sliby, překrucování faktů nebo zadlužování země. Délka třídenního jednání zatím vyplnila 22 hodin čistého času. K hlasování o nedůvěře vládě by se sněmovna mohla dostat do večera. Záložník Pavel Kačor opustil fotbalovou reprezentaci do 21 let. V kvalifikačním zápase s Bulharskem si vykloubil rameno, kterému v nemocnici srovnali v narkóze, a týdny bude chybět i Slávii. Trenér Bílek už pro závěrečné utkání ve skupině v Portugalsku nikoho dalšího povolávat nebude. Teď ještě pohled k nám. Už v tuto sobotu začne několikadenní výluka tramvají v úseku na Knížecí Smíchovské nádraží. Důvodem je instalace železničního mostu. 5 denních tramvajových linek a několik nočních spojů proto pojede objízdnou trasou. Zavedena bude také náhradní autobusová doprava X12 a X90. Více na dpp.cz.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: Dnešní odpoledne ve znamení babího léta, jasno, skoro jasno. 25 stupňů, to jsou maxima pro dnešní den. Přibývání mraků čekáme na večer a slabý vítr k tomu.
1: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
4: Posloucháte Hit Radio v jednu hodinu odpoledne, takhle chviličku po obědě. Navážu na Luci a na zprávy ještě o fotbalové reprezentaci do 21 let. Včera se totiž stal na tom zápase mezinárodní trapas. Jo? V Hradci na zápase fotbalový repre do 21 let. Tak hráli jsme proti Bulharsku, ale při hymně měli Bulhaři na LED obrazovkách maďarskou vlajku. No jo, no. Stejný barvy, jenom jinak poskládaný pruhy. Nedá se nic dělat, to se stane. Mi to trošku připomíná Babiše, ten si tenkrát vzal kravatu s ruskou trikolorou místo české trikolory. taky trošku trapas, no. Akorát teda Bulhaři se nám prý chtějí za to pomstít. Jak? To ještě neřekli, ale chtějí. Na rozdíl teda tenkrát od Ruska, to naopak Babišovi tleskalo. Tak marně se říká, kdo nic nedělá, nic neskazí. Teď Los Frequencies.

Tereza Mašková a Marek Lambora. Náš příběh na Hit Radio. 13 hodin 12 minut. Řekněte mi, kde bydlíte a já vám řeknu, jak se vám tam žije. Jo? Napište na 777-937-777, jestli máte chvilku, teďko hned zprávu, město, ve kterém bydlíte. Já tady mám před sebou žebříček nejlépe hodnocených měst na žití v Česku. A pozor, na prvním místě rozhodně není Praha, Brno ani Plzeň. Jo? Koukám, že třeba moje rodná Plzeň, tak ta se propadla velmi hluboko. Není ani v top 50. Je až na 59. místě, což je teda pro mě strašný, ale na druhou stranu trošku to možná začíná odpovídat i realitě. Já jako mám to tam rád, hodně, ale občas, když jdu centrem města, tak je vidět, že bydlení je podstatně dražší než drogy. No a tak jak je to s vaším městem? Tak tady mi teď lítají zprávy na WhatsApp rádia 777-937-777. Ptáte se například na Trutnov. Tak, Trutnov 44. Jihlava 46. Jo? Prostějov, 72, tak to my jsme prostě v pohodě. Co třeba tady, Kuřim, to zdravím do Kuřimy. Já měl babičku v Tišnově, tak tam já jsem jezdil každý léto. Kuřim 54. místo, dobrý. Je tam ještě ta diskotéka tenkrát, na kterou my jsme chodili. Jsem zvědavý, jestli se někdo objeví taky z té první desítky, jo. V první desítce je mimochodem třeba Zlín, je tam Olomouc, no a teď je to je hezký, Žamberk. Tak pozor, Žamberk na třetím místě. Co všechno se hodnotí? Hodnotí se toho opravdu hodně, hodnotí se celkové, jak to říct asi, celková harmonie toho, jak se vám tam jako žije. Jo, investice do dopravy, školek, bezpečnosti, je tam toho opravdu strašně moc. Jo. A abych to teda nepředbíhal, tak na druhém místě Luhačovice a vítěz je Turnov. Napadlo by vás to? Turnov. Turnov je nejlepším místem na žití v Česku. No gratuluju. Tohle by mě nenapadlo. Gratuluju. Turnov je to taky znám velmi dobře. A jako chápu, jestli ta skutečná kvalita života se i měří počtem minut, které nestrávíte v zácpě, tak absolutně chápu, že Turnov na tom prvním místě je.

0: Faith No More, I'm Easy, něco, co se hodí vyloženě na dnešní podzimní pracovní dobu a nebo taky na pondělí. I'm Easy. Před malou chviličkou tak jsem mluvil o nejlepších městech na žití v Česku, podle žebříčku. A přišla mi krásná zpráva, když jsme vyhlásili, že to je Turnov, nebo vyhlásili ne my, ale odborná porota, tak přišla mi zpráva od Peti a píše: ahoj, já jsem z Turnova a mám to tady moc ráda. Je hezké, že jako malé město jsme porazili všechna velká města. Ale prosím, nestěhujte se nám sem teď všichni. Nechala bych to tak, jak to je. Děkuju, Péťa. Krásný. Je teda pravda, že tohle malé 15-tisícové městečko na Liberecku, tak to by asi jako koukalo, kdyby se to tam všechno nahrnulo. Ale je to super, jako máme co závidět. A je pravda, že když jsem řekl vlastně první místo, tak bych taky měl říct to poslední místo. Bylo hodnoceno celkem 206 měst a na úplně posledním, nebo já to dám tři předposlední, jo, 204 Podbořany, mimochodem Havířov 203, jo, 204 Podbořany, 205 Bílina a 206 Horšovský Týn na západě Čech. Horšovský Týn, v Horšáku. V Horšáku se žije úplně nejhůř. Proč? Jestli jste z Horšovského Týna, napište mi, co vás na tom městě tak strašně jak to mám říct slušně, co vám vadí? Co vám vadí? Rehab, Hozier, za chviličku tady na Hit Radio, nějaký hity pro pohodovější odpoledne. Buďte se mnou.
1: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland, puky pomáhají.
2: Hit Radio. Hit Radio. Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

na Hitrádiu s hitem In My Head. Je 13 hodin 35 minut, posloucháte Hitrádio, s váma Jirka Pelnář, přeju pohodové čtvrteční odpoledne z hitů, které pro vás mám na dnešní den, aby vám to v práci o něco lépe utíkalo, tak je tady třeba Lady Gaga, dáme si teď taky duet Maria Čírová a Opět a Radeček. A Opět a Radeček, hezká zkušenost teď momentálně pro mě, protože Tomáš Polák, frontman skupiny Opět a Radeček, tak nám zpíval na fotbalovém zápase proti Anglii naší hymnu českou, státní. Hezké to bylo. Dobré. Předtím proti Chorvatsku, tak to byl Daniel Žižka, který nás teď reprezentoval na Eurovizi. Ten má teda taky sameťák, jo. To musím říct, jakože sametový hlas. Nádhera. Boží. No a v rámci Ligy národů budeme hrát 12. listopadu ještě proti Španělsku doma, aktuálním mistrům světa. A já si říkám, kdo bude zpívat naší hymnu tentokrát? Vojtadek už byl, Matěj Rupert taky, tak... Kdo by to mohl být? Napadá vás někdo? Máte někoho teď jako hned na první dobrou, koho byste chtěli slyšet, zpívat živě státní hymnu na fotbalovém zápase? Já rychle popřemýšlím. Já vím. Je, to by mě bavilo. To by mě bavilo moc. Eva Farna. Evičko, jestli nás teď posloucháš, anebo nás poslouchá někdo, kdo tě zná, má na tebe telefon číslo, napište. Evi 12.11. pojď s námi na zápas proti Španělsku zpívat státní hymnu. Jo, to by bylo krásný. A my si dáme právě teď, když už jsme se o nich bavili, Opět a Radeček. Vloupám se na Hit Rádiu. Tak hezky odpoledne.

pro tebe máme nejbarevnější playlist roku. Když se řekne září, slyšíš tohle. Když se řekne říjen, cítíš tohle. A když se řekne listopad, zní to takhle. Barevný podzim s Hitádiem. Zlepši

0: Lady Gaga na Hit Rádiu ve 2:45. Za chviličku ještě například Jay-Z, Alicia Keys. Další krásný hit. Stihneme taky ještě Pink. No a v kolik? Ve 2. Jsem musel podívat, kolik je hodin. A ve 2 hodiny nejnovější zprávy na Hit Rádiu. A máme pro vás aktuální informace ohledně červencové autonehody poslance Filipa Turka. Je tady docela zásadní zlom, protože se podle policie prý nestal trestný čin. Máme pro vás podrobnosti, uslyšíte ve zprávách. Do té doby jenom hity.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: kúpiete totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Hit Rádio. Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: je aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Práce na silnici komplikují provoz na úrovni Jesenice na Pražském okruhu, a to už od sjezdu z D1. Další problémy jste hlásili na úrovni Mirošovic, pokud D1 vyjíždíte dál na Brno. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: Hi, I'm Lenny Kravitz.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v dabu. On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
5: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. U superdávky se ode dneška mění některá pravidla. Ovlivnit mohou nárok na podporu nebo částku, kterou některé domácnosti dostávají. Které změny vstupují v platnost, popisuje mluvčí úřadu práce Jarka Baleková.
6: To první je, že se rozšiřuje okruh samoživitelů jako zranitelných osob. Druhá změna se týká úprav normativů nákladů na bydlení, a to podle jednotlivých okresů, kde budou lépe odpovídat reálným cenám bydlení. Třetí významnou změnou je zvýšení životního minima jednotlivce ze 4 860 korun na 5 500 korun měsíčně.
5: Lidé, kteří už superdávku pobírají, musí během října doložit své příjmy a náklady na bydlení za červenec, srpen a září. Při červencové autonehodě poslance Filipa Turka a řidiče nemocničního vozu z centra Prahy se nestal trestný čin. Výsledek prověřování sdělila policejní mluvčí, podle které policie věc postoupila k projednání možného přestupku, a to obou účastníků kolize. Tenista Jirka Lehečka zvládl úspěšně vstup do turnaje v Tokiu, i když byl jeho zápas prvního kola s Belgičanem Berksem rozdělen do dvou dnů. Český Davis Cupový reprezentant vyhrál 2-1 na sety a jeho příštím soupeřem bude Francouz Imbert. Teď ještě pohled k nám. Praha investuje do modernizace teplárenství. Podle dlouhodobé strategie by měla v horizontu 10 let investovat do rozvoje a přeměny teplárenské soustavy zhruba 18,25 miliardy korun. Většina peněz půjde do energocentra pro využívání tepla z odpadních vod a s ním spojené infrastruktury.
3: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
5: V průběhu odpoledne maximální teploty kolem 25 stupňů. K tomu jasná, skoro jasná obloha, slunečno, přibývání mraku až na večer a slabý proměnlivý vítr.
3: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
7: Čtvrteční odpoledne pokračuje dál, máme 2 hodiny a tak je na čase opět vytáhnout další téma, které je na tenkém ledě. Ano, je čtvrtek, dáme si nepopulární názor na Hit Radio a znovu budu chtít vědět, co vy si o to myslíte a na kterou stranu se přikloníte. Dáme One Direction a pak jdeme na to. Hezký odpoledne.

0: Story of my life, tedy příběh mého života. No, jeden takovej si dáme.
1: Nepopulární názor. Nesmysl, a nebo to konečně někdo řekl nahlas.
0: Není to teda přímo z mého života, ale možná právě přímo z vašeho. Mám tady nepopulární názor pro tento týden. A já myslím, že, jak říkám, je to tenký led a že se tam asi doma i poznáte.
1: Nepopulární názor pro tento týden je...
0: Protože nám začala topná sezóna, tak mám aktuální nepopulární názor a to, že doma opravdu nepotřebujete 23 stupňů Celsia. Že 18 stupňů úplně stačí. Všechno nad to už je prostě domácí wellness. Jestli je vám zima, tak si vemte mikinu, ponožky a hotovo. Takže nepopulární názor je, zbytečné horko je k ničemu, 18 stupňů doma naprosto v pohodě stačí. Tak, a co vy na to? Jak je to u vás doma? Hádáte se doma u termostatu, otáčíte topení, nebo naopak si říkáte, přesně těch 18 je vlastně jako naprosto v pohodě, 18 stupňů je super na spaní, 18 stupňů stačí, doma ušetříte spoustu peněz za energie a dáte ty prachy do něčeho jiného, jo, že si třeba koupíte ten jiný svetr a tak podobně, a nebo prostě říkáte, že 18 stupňů, že to už není obývák, ale je to sklad brambor, že nechcete doma sedět zabalený v dece a při sledování Netflixu vidět svůj vlastní dech. Jak je to u vás? Co si myslíte? Co je správně? Jaký na to máte názor? Dejte vědět. 777-937-777. Dáme dva hity a pak si dáme vaše názory. Na Hit Rádiu.
1: Nepopulární názor. Řekněte nahlas, co si ostatní jen myslí.

0: Ezra na Hit Rádiu ve čtvrt na tři.
1: Nepopulární názor. Nesmysl, a nebo to konečně někdo řekl nahlas.
0: Dneska v nepopulárním názoru nahlas říkám to, co si myslí většina chlapů doma, ale bojí se to říct. A to není, že mají pravdu, ale že 18 stupňů doma úplně bohatě stačí. Že se nemusí jako přitápět, když teď začíná topná sezóna až na 25. Co si o tom myslíte vy? 777-937-777 je číslo, kam posíláte vaše názory, a je to opravdu válka taková maličko tady, jo? Tak třeba tohle hezká zpráva. Asi mě všichni, co poslouchají, zabijou, ale v zimě mám nejradši těch 24 až 27 stupňů. To je značka Ideál. Kdybychom měli v baráku zimu, tak se mi snad ani nechce domů. Zdraví Petra. 24, 27, dobrá sauníčka. Čau. 18 na spaní je ideál, v obýváku máme nastaveno 20, ale myslím, že by klidně stačilo i 19. Moje paní pořád chodí a zvyšuje to klidně i na 24. Účty ale platím já a pak se nestačím divit. Zdraví Tomáš, díky za zprávu. Ahoj Jiří, máš recht, já mám studený odchov, jakože výchovu. 18 se dá jakž takž, 20 je akorát, víc už je zbytečný luxus. David z Brna. Ahoj, 18 stupňů může být v obýváku, pokud mám nejméně půl litru svařenýho vína. Zdravím všechny, Hanka, a tak výborně. Si vždycky umíme poradit, že jo? Hezky. Teplo je moc velký luxus, který si nemůžeme dovolit, ale ne, k televizi večer 21, asi ideálka, nějakou deku přes nohy a pohoda, co se ložnice týká, tak tam topení na minimum a na noc otevřená ventilka. Přece to nebudeme doma vytápět na 25, když před pár lety jsme si pletli svetry, jak pravila tady jedna naše politička. Teď už by nám byli k prdu, ano. 18 stupňů jsem snad tučňák, nebo co? To je nejlepší dotaz, co jsem slyšel, super. Ahoj, venku mrzne, takže topení na 18 stupňů rozhodně nestačí, to musí být alespoň na 20. Naopak, večer ale na spaní 18 dobrý. Jiří, 18 stupňů, to je přesný ideál na noc, na temperování domu, když nikdo není doma. Ale podle mě naprostý komfort a standard 21 stupňů, když je rodina v domě a netouží potom být v trenýrkách nebo naopak v mikinách. Jinak prima odpoledne, zdraví Honza. No krásný, tak jak je to u vás? Je to nepopulární názor, když říkám, že 18 stupňů bohatě stačí? A nebo na to máte jiný názor? Dejte vědět, ještě dáme dva hity a vy se můžete svobodně projevit tady na Hit Rádiu a říct si opravdu, co si o tom myslíte. O tom je nepopulární názor Hit Rádia. 777-937-777.
1: Nepopulární názor. Řekněte nahlas, co si ostatní jen myslí.

0: Eva Farna a Miraj, vzpomeneš si na Hit Rádiu.
1: Nepopulární názor. Nesmysl, a nebo to konečně někdo řekl nahlas.
0: Jdeme do finále čtvrtečního nepopulárního názoru, kdy nahlas říkám, že 18 stupňů doma, teplota úplně naprosto v pohodě stačí, všechno ostatní je luxus a člověk, když je zima, tak se prostě má oblíct. Co vy si o tom myslíte? Abych to takhle jako shrnul dohromady, když tady koukám na WhatsApp Rádia s číslem 777-937-777, tak je to prostě jasný, no. To ano, ne, je rozdělený na muže a na ženy. Asi takhle. Máme každý úplně jiné vnímání teplot a třeba tady jako to hezky shrnuje zpráva od Lukáše. Na termostatu mám nastaveno 20, termostat ještě letos nesepnul a manželka pořád chodí a nahlas říká svou myšlenku, nezatopí a nezatopí. Ale když mi je teplo, tak přece nebudu topit, ne. Ona si může stále něco obléct, ale já už kolikrát nemám co si svlíknout. Zdraví Lukáš. No a pak je tady šalamounské vyřešení celého problému od Lucky, která píše, ano, doma má být teplo, prostě, to je jasný, ale když není, no tak jdu upéct buchtu a hned je od trouby mnohem lépe. Jasně, že teď, když je venku, je ještě fajn, ale večer už teda nic moc. Tak takhle teda asi, no, abyste předešli různým hádkám. No hele, co si budeme nalhávat, no, prostě tady to asi nevyřešíme. Tady to nevyřešíme, ale nemáte zač, pokud jsem to za vás řekl nahlas. Další nepopulární názor zase za týden a pojďme to uzavřít tak, že prostě každý z nás máme trošku jiné vnímání teplot, jo? To vlastně ostatně víme i při společné sprše, jo? Zatímco moje paní říká, že je to pořád studená voda, tak já bych musel být asi v azbestu, protože já hořím. Ale to je zase na trošku jiné téma. Díky za to, že jste psali, za týden znovu.
1: Nepopulární názor. Řekněte nahlas, co si ostatní jen myslí. Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejdůležitější zprávy z Prahy a středních Čech? S námi ti nic neuteče. Zprávy od nás, pro nás. Pražské Hit Radio City.
1: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
0: Podzim je skvělý s Hit Radiem. Když jste zase v práci a ve škole s celou partou a chystáš se na finish roku. O podzimní soundtrack se ti postaráme my. Hit Radio, zlepši si nás.

Smith, Stargazing, tedy pozorování hvězd. No, co hvězdy? Já mám takový pocit, že místo hvězdiček vidíme spíše všechny svatý, když tankujeme na benzínce. Taky máte poslední dobou ten pocit, že jezdíte do práce, abyste vydělali peníze, které potom utratíte za benzín, abyste mohli jezdit do práce? Velmi začarovaný kruh, ale dobrá zpráva je samozřejmě ta, že už tady máme zastropování cen od naší vlády, takže ušetříme asi korunu teďko za litr nebo něco takového, tak to je super, ale koruna ke korunce, že jo, víte, jak se to říká, takže vlastně jako dobrý. Ale můžeme si stoprocentně stěžovat na všechno. Na druhou stranu, když se podíváte ven, venku svítí sluníčko, máme babí léto, je krásně, u toho posloucháte Hit Radio a my vám hrajeme hity pro zlepšení nálady, takže co může být lepší? A pokud máte rádi hity, které jsou už, jak já říkám, trošičku zaprášené, tak i dneska mezi 18. a 21. hodinou doporučuju poslouchejte Hit Radio, náš speciální pořad Hit Radio Classic, kde uslyšíte nádherné věci, které také velmi často můžete slyšet v srdcovkách na Hit Radio, které budou i zítra ve 12 hodin. No a abych o tom jenom tak nemluvil, tak pojďme si dát jednu takovou malou ochutnávku z dnešního večera. Mr. Big na Hit Radio, to vám zvedne náladu.

0: Tom Trix na Hit Rádiu ve 14 hodin 42 minut. Oscarový hit z animovaného seriálu, který možná i dneska odpoledne, až děti přijdou domů ze školy nebo ze školky, ještě uvidíte opět znovu, jako každý jiný den. No jo, ale i my jako děti tak jsme měli spoustu taky jako zábavy a taky jsme koukali na různý seriály animovaný, pokud jste vyrůstali v 90. na Supermaxu, no tak ježkovi oči, takovejch tam bylo. Sváně, pamatujete si třeba na Darju, jo, nebo co je Andy a tak podobně? Pokud ano, tak i třeba na tyhle seriály spolu zavzpomínáme zítra, protože zítra ve 12 hodin nás čekají opět srdcovky a to je chvíle, kdy se vracíme v čase a vracíme se právě do 90. let a sem tam naťukneme a nakoukneme do 80. i 70. Já jsem Jirka Telnář, budu se na vás těšit zase zítra na Hit Rádiu, přesně ve 12. Vy si užívejte dále dnešní den a to i s naší odpolední show, která tady bude od 15 hodin. No a jaký jsou?
1: Jeden veselý,
0: možná takový a možná ne. Každopádně tohle je další hit, který si dáme ještě do 15. hodiny. Tak buďte zítra rádiem. Smějte se.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
2: Jeden veselý, druhý je smutný, šeptá modli se. Lekni na kolena, naposled něco si přeji.

0: Rádio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré odpoledne. Kolona na sjezdu z Pražského okruhu na D1 směrem na Brno. Na úrovni Mirošovic počítejte s pracemi na silnicích a také s kolonou, tedy už od sjezdu z Pražského okruhu na 15 až 20 minut. Po pojíždí Baranďák, tady krátce na 5 minut

0: zdržení kolem 5 minut, hlásíte také ze Štěrboholské spojky na úrovni Štěrbohol. Po pojíždějete budete Bubeneckým tunelem a také na D5 od Rudné až po sjezd na Pražský okruh. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Šťastnou cestu přeje Emil Frey, váš autorizovaný partner pro moderní vozy Kia. Vyberte si tu svou na www.emilfrey.cz.
2: Hit Radio.

0: rámci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 15 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Pražská hygiena eviduje mezi strávníky Masarykovy základní školy v Újezdu nad Lesy 399 nemocných. U zhruba 70 je potvrzena salmonelóza. V nemocnicích je pak 19 lidí. Všichni nemocní snědli minulé pondělí oběd ze školní jídelny. Zdrojem nákazy byla pravděpodobně nedostatečně tepelně upravená vejce. Zítra a v sobotu proběhne v Praze a pak také v Brně ilegální sraz tuningových aut. Na něm účastníci historicky cíleně blokovali dálnice, kradli dopravní značení a používali pyrotechniku. V terénu proto budou policisté napříč celou republikou, jejich mluvčí Violeta Canosky.
2: V souvislosti s plánovaným ilegálním sjezdem, na který mohou do České republiky dorazit tisíce řidičů, připravujeme rozsáhlé bezpečnostní opatření napříč celou republikou. Do terénu nasadíme policisty celé republiky a využijeme také vrtulník a policejní drony.
1: Bezpečnostní opatření počítají s nejčernějším scénářem. Opatrní by měli být všichni řidiči. Kvůli přestavbě hlavního nádraží v Hradci Králové dnes začínají na třech tratích vedoucích z krajského města Výluky. Nejdelší potrvá do 12. prosince. České dráhy nasadí náhradní autobusy, ne všechny spoje, ale budou mít zajištěné návazné přípoje.
0: City Extra.
1: Praha stále nevybrala vhodný strom pro největší vánoční trhy na Staromáku. Pořadateli společnosti Tajko dorazila zhruba 50 typů na jehličnany, ale ani jeden nesplnil parametry, které jsou pro umístění v centru metropole potřeba. Nejvíc podnětů bylo tradičně z Libereckého kraje. Nově je možné posílat typy na stromy až do čtvrtka 15. října. Většinou polojasná obloha, další přibývání mraků později odpoledne a na večer, dnes maximální teploty kolem 25.
0: Někomu zlepší náladu káva z Vinohrad, jinýmu 12 z Anděla. A všem v Praze Dominik, Andrea a Vincent z odpolední show na Hit Radio City. Jsme zpátky.
3: 3 minuty po 3. hodině, tak snad máte krásný odpoledne jako my. Ahoj.
4: Ahoj.
5: Čau, to je, já jsem tady taky, jo.
3: Dneska už ne jako Vincent, ale přiznaně Alex, můj syn.
5: Jo, tak ale ještě... jako kdy už vytvoří prostě, jako že tam budu já v tom.
3: On chce, on mluví o jinglu, přátelé. On je tady druhý den po sobě. Takhle, z vysílání ho znáte, on chce svůj jingle.
4: Pozor, to je úplně jiná energie než včera, kamaráde. Velmi rychle jsi se na to tady zvyk.
5: No.
3: Na show business je zkrátka zvyká. Teď chci po vás top zážitek z dneška. Co se stalo?
4: Tak pojď, Alexi.
5: Nezačín ty.
4: Dobře, já si to vezmu a mě vždycky dokáže potěšit, když dokážu v centru zaparkovat. A to se mi dnes podařilo bez jakékoliv objížďky. Wow. Prostě na první dobrou.
3: Ale ty už máš? Tak já jsem dneska, přátelé, ve snídani znovu objednal, respektive ochutnal a potom se ho snažil vzít domů, chleba mého života. To byl nejlepší chleba v životě.
4: A přinesl se vzorek? Nechal jsi ho pro sebe?
3: Bříšku. Mm-hmm. Přežvíkaný pro svý mládě, který tady takže je jako ptáčci.
4: Křupavej, voňavej.
3: Můžu ti jako ptáč. Coldplay, no a s dobrou chutí přejeme hezkou kávičku a ten zákuseček ve 3 hodiny. Začínáme odpoledne, Praho.

0: Wow.
1: První dva hity za sebou, jsme rozehráni. 15 hodin, 11 minut. A Andrejko, ty máš pnutí, my to cítíme, ty pneš.
2: Já mám podzimní pnutí, já totiž přemýšlím, jestli vlastně mám ten podzim ráda.
1: Kdo z vás taky přemýšlí a pne?
2: No a pne, a nepřijde vám vlastně, že je podzim trošku kontroverzní období? Víš, jakože
1: jo.
2: Na jednu stranu přibude ti hodina spánku, ale na druhou stranu ti vezmou hodinu světla.
1: No a ty se to stavuje z obou stran ráno.
2: Ráno, prostě, ráno si bereš na sebe péřové bundy, ale odcházíš domů, respektive přicházíš domů odpoledne v plavkách.
1: Takhle.
2: Jako neustále to jde proti tobě. Romantika na každém parčíku, ale vlastně vevnitř tvá duše se trošku vrtí, protože je na ní příliš velký tlak a navíc konec roku všechno se to tam tak jakoby lehce drolí, víš, potřebovala bych buď to napsat svojí terapeutce.
1: Ona to slyší, my to posíláme, tvé vstupy posíláme poštou přes úschovnu.
2: Jaký ty máš vztah s podzimem?
1: No, vypadá to, že větší pnutí ohledně podzimu má můj syn.
2: Aha.
1: Já jsem ho takhle dneska, přátelé, vyzvedával a rodiče se bavili o podzimu. Ty jsi se rozhlédl kolem a vy můžete zrovna teď také se rozhlednout, že tohle ještě podzim není, ale kalendářně vlastně jo. A já už bych trošičku chtěl takovej ten jako...
2: Jako trošku no! Vejít už tu pohodu.
1: Alexi, co pak?
3: Já se těším na podzim. Už je podzim.
1: Jasně, kalendářně.
3: Jo, kalendářně.
1: Ale?
3: Protože budu mít narozeniny v říjnu, jo.
1: No jo.
2: Takže ty seš totální podzimní osoba.
3: Jo.
2: Viď?
1: A že jich kolem sebe máme. Ty tak nemáš
2: co,
1: říjnu.
2: Co bysme oslavili my domí?
1: Jsi měl svátek.
2: Jo, jo.
1: Všechno nejlepší.
2: Děkuju.
1: Ten podzim si dáme alespoň skrze hity. My to do vás propašujeme.

0: Ty jo, nevím, jak to máte s písničkama vy. Když jsem byl na střední, tak to byla úplně jiná písnička, než když ji slyším teď. No to jsou ty hity, že? Vydrží, jako držíme my, 15-20. A jako se nás asi bude držet podzim. Protože on podzim má svý milovníky, ale nedivím se, protože většina mezi náma má narozeniny, já teda ne.
1: Jako buďte na pozoru, protože každý v podstatě druhý mezi vámi se může stát, že myslí na to, abyste na něj mysleli vy a potřásli mu rukou.
0: My to s váma myslíme dobře. My jsme tady ve studiu 3 a já se vsadím, že jeden z nás.
1: Minimálně jeden.
2: Mám pocit, že si to ty brouku.
3: Já jsem rád, že prostě no, jo, narozeniny, jo.
0: A u nás doma, kdo má ještě narozeniny? Schválně, my vás na to připravujeme, ať se vám to vštípí do palice, posluchači.
1: Tady už se pozor, tady už se volalo babičce, co bychom si přáli k narozeninám.
0: Asi tak.
1: Jo. Řekni to babičce ještě do éteru.
3: Babi, takže já bych si přál motorku, přál bych si ještě 10 000 ve zlatě, pak bych si přál ještě vstupenku do...
1: Mně se líbí, že ho vychováváš v takových skromných poměrech.
0: No přesně tak, no. Pakže privilegovaný dítě, prdlajs, přes éter otravovat Pražany, to by se líbilo.
4: Hit Radio, Hit Radio,

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Hit Radio.

0: krátce po půl čtvrté. Hezký čtvrtek, Praho. S vámi Andrejka. Chtěl jsem říct Vincent, a on je to Alexíček.
1: A on je to malý Alex.
2: Jej.
0: Kamarádi, je vám to povědomí? No tak pro vás to novinka nebude, ale vy, co se vůbec nechytáte, jako Andrejka právě teď, tak my vám to vysvětlíme.
1: Pojď na to.
0: Určitě znáte Kingdom Come.
2: Někdo to zdá nemusí, takže já to vysvětlím. Je to středověká hra, kde bojujete proti královi Zikmundovi.
0: Skvělý.
2: No.
0: Nastínil z toho, to stačí. A teď tam jsou ti herci, že jo? Jan Ptáček třeba?
2: Jo.
0: To je hlavní postava?
2: Jo, jedna z hlavních. Hlavní je Jindra ze Skalice.
1: Já se stále chytám.
0: Jo, středověk. No a teď ten herec, co hraje Jana Ptáčka. Mm-hmm. Nedabuje, přátelé, jo. Ale ten Angličan, co ho hraje.
1: Cítím nějaký podnikatelský záměr.
0: To ty všude.
2: Já taky.
0: Ona má na to čuch a správně, tak on dneska otvírá hospodu na Vinohradech, tady kousek.
1: Ne.
0: Normálně v Praze, přátelé, otvírá hospodu, kdo to ještě neslyšel, jmenuje se to Nobleman, takže Nobleman asi.
1: Nobleman, takže tam budou taky takový ty speciální questy, kdy vypí za 30 vteřin 3 piva a dostaneš k tomu hranolky zdarma.
0: Ta by mu měla dělat provozní, že, Alexi? Co myslíte, jako přátelé?
1: Víš, to je jako dobrý nápad. Mělo by se to tím nějak propojovat.
0: No, ty určitě si znalec kuchyně větší než já. On tam spojí britskou a českou kuchyni.
1: Mm-hmm.
0: Což ten výraz, který teď Andrejka má.
1: Já vlastně nevím, jestli Britové jsou tak dobří kuchaři.
0: A já nevím, jestli herci jsou dobří podnikatelé. Přátelé, můžete tam skočit, dát nám info a nejspíš se tam uvidíme.
1: Takže bude fish with dumplings? Fish and dumplings?
0: Zbíhají se nám sliny.

0: and struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly. A letíme spolu, celá Praha, 3 hodiny 40 minut. Je tady Andrejka, Dominika, taky můj Alexik, ale přátelé, Andrejka byla na místě, kdybyste to nečekali.
1: Jdu se s vámi podělit o svůj zážitek včerejší. Domí, možná tě to překvapí, byla jsem se podívat na basketu. Komu jsem fandila, bylo snad jasný, teďka se nově spojila Slavie s Nymburkem.
0: No, jasně.
1: A byť tomu nerozumím, tak jsem se královsky bavila. A nebylo to tím, že to je na Královce.
0: Takže dá se hezký basket vidět i v Česku?
1: No,
0: to jsem nevěděl.
1: Jdeš na fotbal a čekáš klidně 90 minut na nic. Protože prostě gól nepadne. Ale tady padá každou minutu. Furt střílíš hlavou doprava, furt se něco děje. Najednou se začneš orientovat a myslím si, že se vlastně dá fandit úplně každému v sportu. Jo. A dokážeš si ho užít, ale musíš vědět jediný co, komu fandíš.
0: Hele, já zatím čuju ještě něco víc a přátelé, dáte mi za pravdu. Každá holka teď čučí na Formule 1. Já jsem nevěděl proč, jako co je baví na pak jsem viděl ty jezdce. Takže nekecej, jací jsou ti hráči.
1: Dobře, nebudu lhát, byli celkem vysportovaní.
0: Takže basket.
1: A i ten párek v rohlíku byl docela příjemný, musím říct.
0: A to tam žádnej nepodávali, pánové, co si domyslíte?
2: Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.

0: Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Dominik a Vincent ještě neřekli poslední slovo. Vlastně oni ho nikdy neřeknou. Odpolední show Hit Rádia

0: Shakira a ten, co nepřijel do Ostravy. Burna Boy. Je to on, že jo?
1: Pěkně jsi mu naložil, taky si to pamatuju.
0: To zliže, jo.
1: Ještě furt jsme naštvaný na tebe.
0: Některé věci se neodpouští, Ellie Goulding ať taky nejezdí, jenom písničky ty si pořád pouštět budem. Za chvilku zprávy, co se tam píše? To se týká hodně z nás Pražanů. Mm-hmm. Dobře poslouchejte. Teď se ta zpráva přepsala. Tak já si ji tady otevřu jinde. Platforma Bolt v Praze nově nabízí možnost vybrat si jízdu s řidičem, který ovládá český nebo anglický jazyk. Tak já to vyzkouším hned.
1: Mm-hmm, to je příjemný.
0: Kdybych odsud jel domů Boltem, ale nejezdíme Boltem, že ne? Vždycky MHD, mamka poslouchá.
1: Myslíš, že to bude stejný časový údaj, jako když jsem si někdy pokoušela zavolat ženu, že třeba 25 minut příjezd?
0: 25 minut, no to mám podobně.
1: Aha, kolik ti hlásí?
0: 20, jo, jestli dám česky, aby mu 3,5 hodiny, než tady bude. No tak aspoň
1: no,
0: dajdou.
1: No máš to i s večeří, no.
0: Hele, dnešní vysílání by se mělo streamovat živě. Co tady se děje, buďte rádi, že máte svých starostí dneska dost.

0: Damiano David, no prej se k té kapele, s kterou prorazil, vrátí. Všechno je, jak má, za chvilku je tady taky celá. Vrhneme se s Lucií na cesty, opatrně.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přesně tak, všechno je, jak má, takže popojíždíte opět D5 na příjezdu od Rudné a také na Pražském okruhu na úrovni Jinočan a Ořechova nabíráte zpoždění kolem 15 až 20 minut. Také výjezd po D1 od sjezdu z Pražského okruhu až po Mirošovice 15 až 20 minut v kolonách. Plní se také Štěrboholská spojka v obou směrech na úrovni Štěrbohol a Bubenecký tunel směrem na Troju. Více minut v kolonách strávíte také v oblasti kolem Motola. Plní se Kukulova, Bělohorská, Karlovarská ulice. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.

0: aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 16 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Na železniční trati mezi stanicemi Bubny a Výstaviště zastavila provoz nedovolená jízda vlaku. Obešla se bez dalších následků, nikdo se nezranil. Očekávaný konec omezení je v 16 hodin 40 minut. České dráhy odřekly dva spěšné a jeden osobní vlak. Praha v aukcích pronajela dalších 16 bytů za komerční nájemné. Nachází se v centru na Malém náměstí nebo v Karmelické, Melantrichově a ve Vodičkově ulici. Za poslední dva roky proběhly už 4 vlny obdobných aukcí. V té poslední šlo o byty různých velikostí. Poslanec Filip Turek je připraven dál pracovat pro Česko a jeho občany v souladu s mandátem, který získal v loňských volbách. Reagoval tak na dotaz, zda se vrátí k práci zmocněnce v reakci na dnešní oznámení pražské policie. Ta totiž vyhodnotila, že se při jeho červencové dopravní nehodě nestal trestný čin.
0: City Extra.
1: Začíná festival Den architektury s motem Bydlím, tedy jsem. Potrvá do 7. října a hlavní část programu se odehraje o víkendu. Otevřou se některé vily, historické činžovní domy nebo dělnické kolonie. Na komentovaných procházkách se potkáme s architekty a urbanisty, například na Letné nebo v Londýnské ulici. A nechybí ani program pro děti. Ředitelka a zakladatelka festivalu Marcela Steinbachová.
2: Máme spoustu doprovodného programu, který připravujeme ve spolupráci s různými institucemi, například s Veletržním palácem Národní galerie se připravuje Lego workshop. Jsou zde i další workshopy věnované tématu bydlení. A všechny akce najdete u nás na webových stránkách denarchitektury.cz.
1: V průběhu dnešního večera postupně přibývání mraku čeká nás místy polojasná oblačná noc. Ráno teploty kolem 10 stupňů, foukat by měl slabý proměnlivý vítr. Zítra nás čeká den s mírnější teplotou, určitě také více mraku, tedy přechodně oblačno, zataženo, mírné ochlazení na 20 stupňů.
0: Je spousta metropolí, jen jedna má ale metro. Ty ostatní mají jenom pole. Odpolední show Hit Radio City je tady. Dominik, Vincent a Andrea.
3: Oprava uprostřed Alex. Co jste to tady hráli před chvilku? Já to hodil na sítě, hezké odpoledne mimochodem.
4: No, hráli jsme tady takovou hru, ale bavíme se, já se trošku bavila sama.
3: Čelovka?
4: Protože uprostřed té hry to Alex zabavil, nasadil si sluchátka a říká, já chci poslouchat tuhle písničku. Takže hrajeme tak kvalitně, že ho ani naše hry nezabavily.
5: No, to je prostě kvalita, to je prostě...
4: Hráli jsme takovou tu hru, jak si na čelo nalepíte nějaký lísteček s čímkoliv a vy musíte uhádnout, kdo vlastně jste.
3: Ale hity zvítězili.
0: Hit Radio City.
3: Pojďme na ně a není náhoda, co hraje. No. Přečteš to?
4: Alex! Alex Varen! Tu
5: takže já,
4: starší
5: já,
4: nástupce.
5: Já, tohle jsme nasledovali.

0: Benek a Dedisco. 16 hodin, k tomu 10 minut. Posloucháte Hit Radio City, Andrejka Bezděková, s vámi ještě Dominik a taky můj syn Alex. Kamarádi, my máme nový byt poslední 3/4 rok. Mm-hmm. A já myslím, že to je dostatečně dlouhá doba, jestli mi dáte za pravdu. Kdy si můžete zvyknout na to, že v tom bytě něco nejde. Mm-hmm. A tedy to přehlédnete, jak se mu říká, provozní slepota.
1: Rozumím, rozumím.
0: A teď u nás byla návštěva a divila se, že najednou teče voda, takový jenom malej čůrek. Že no. Máme nízký tlak, bydlíme nahoře totiž, v horním patře, a jenom takovej čůrek. Ale vy už na to zapomenete, to je ta slepota.
1: Jako i v umyvadílku jenom takovej čůrek, jo?
0: No a já už jsem se naučil žít v tom bytě, pohodička, vím ty časový okna, těhle 20 minut teče voda, těhle ne. Jo, přizpůsobil jsem se.
1: Takže kolik máte 20 minutovek za den? Kam se musíte trefovat?
0: S Pájou, když je ve škole, máme 20 minutovku, potom když má kroužek, Alex, jo, ty myslíš tu vodu stále. Co ty si směš? Čemu ty jsi to je dobře? To je dobře, co se týče provozní slepoty.
1: Alexi, běž do svého pokoje a vrať se, až budeš normální.
2: Tak ahojte.
0: A pusti něco na hlas těch sluchátek. Třeba to.

0: Já se ani nemusím dívat, já vás naturálku cítím. Je čtvrtek a docela teplo. Nemyslím vás dva, na vás se koukám a jsem rád, že vás tady mám. Akorát si říkám, jak my to uděláme, ty nepoužitelné. Už za chvilku, přátelé.
1: No tak asi Alex to tak nějak jako představí tu hru.
0: No to by mě zajímalo.
2: Jako prvně se chci zeptat, jak jako myslíš, že je cítíš, jako že nikdo si z nás nedal sprchu?
1: Ne, mě tak, já jsem slíbila, že tačkovi neřeknu, že se tady prdnul.
2: Já jsem si neprdnul, hele, jako, nesvádí všechno na mě.
0: Kdybyste z toho, přátelé, udělali přepis toho vysílání, furt nevíte, jestli je tu Alex nebo Vincent.
1: Nevíte,
0: ne.
1: Nevíte a zjistíte to až v pondělí.
0: Ale číslo, to vím já, 777 937 777, tam pište, jsem nepoužitelný nebo nepoužitelná, protože tady máme 10 otázek.
1: A pokud všech 10 odpovíte špatně v brilantním času, který je aktuálně...
0: 33 vteřiny, já to zkontroluji, je to přes což půl minutky, jako, málo.
1: Což
0: málo.
1: Je teda ostrý, což je ostrý, ale já věřím, že to dneska můžete dát, byť jste nepoužitelní. Ale jako motivaci pro vás mám 2 lístky na koncert Briana Adamse.
0: Wow, to už je velká výhra.
1: To už je velká věc.
0: Pište, sem nepoužitelný a my jdeme za chvilku na to.
3: Hit Radio. K obědu podáváme na Hit Radio speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie.

ročně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Je, to je Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
1: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
2: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
3: Podzim je skvělý s Hitrádiem. Když jste zase v práci a ve škole s celou partou a chystáš se na finish roku. O podzimní soundtrack se ti postaráme my. Hitrádio, zlepši si náladu.

0: Dobře.
1: Mm-hmm.
0: Rýsuje se hit? Teď záleží, čí to bude hit a ve featu bude kdo. No já tuším. A spokojím se s tím. Spokojíte vy se s dvěmi lístky na Briana Adamse?
2: Nepoužitelní. Jediná hra, kde nesmíš vědět absolutně nic, abys byl vítěz.
0: Na telefonu David, ahoj.
3: Ahoj, ahoj.
1: Ahoj, Davide.
0: Máme 10 otázek. Ty jedeš z práce?
3: Jo, jo, jedu, jedu, ano.
1: A kde pracuješ?
3: Pracuju v Praze, v jedný bance.
1: Ty,
3: a jedu do
1: místu.
0: Hele, v kolik...
3: A jedu do místu pod Brdy.
0: Mě zajímá, v kolik jezdíš do práce? Na kolik?
3: No, jezdím na 8, ale bohužel vyjíždím už tak po půl sedmí, no.
0: O půl sedmí, to je furt ještě dobrý, protože já jsem dneska jel do snídaně znovu, čeká mě vždycky taxík ve 4 hodiny.
1: Aha, to je přísný.
0: Jo, ale to si nechci stěžovat. Já jenom, že jsem šel k taxíku a tam je autobusová zastávka vedle a stál tam nějaký frajer, jsem nastoupil do taxíku a odpálil prčko prostě.
1: Prčko.
0: No, a ty jsi se díval, jak čeká do té práce s batohem.
1: Takhle se to musí člověk zpříjemnit.
0: No, ne. Hydradio City jste nestotužně zprohlášili.
1: Ale nestotužně, jo. Já myslela takový ty brčka s tím kyselým práškem, co
0: znamená. Tak ono, Alexi, přesně tak.
1: Tak Davide, aby jsme na tebe nezapomněli.
3: Brčkem.
0: To jsi nebyl ty.
3: Ne, to jsem nebyl já, to fakt ne, no. To by asi neprošlo.
1: To seš podstatně použitelnější než ten pán, který to odpálil takhle brzy ráno.
0: Ten jede 16 dneska, hele, ale ty, žádná 16, 10 otázek, ani na jedno nesmíš odpovědět stejně, ale na všechny špatně. Je to jasný?
1: Jsi připraven?
3: Jo, zkusme, no.
0: Tak moment, otázky bude číst pouze Andrejka. Já mám na starosti stopky a začínáme za 3, 2, 1, teď.
1: Kolik dní má říjen?
3: 15.
1: Zaspívej dlouhé znělé C. Jak se jmenuje Domčův syn?
3: Jirka.
1: Jak dělá vibrující telefon?
3: Kokorák.
1: Kdo zpívá hit Pohoda?
3: Madonna.
1: Jaká kapela ho hraje?
3: YouTube.
1: Kdo vyhrál poslední Superstar?
3: Já.
1: Kdo bude v porotě letošní Stardance?
3: Krajčo.
1: Jak zní znělka seriálu Ulice?
3: Turuduntum.
1: Co patří na klasický chlebíček?
0: Pojď.
3: Citrom, nevím.
0: Já jsem ti tak fandil, až jsem ti možná nepomohl, že?
1: Jejve, byl jsi ale báječnej.
3: No, tak jsem to zkusil, no. Chlebíček mě teda zničil.
0: To nás všechny, když...
1: To chlebíček občas umí, no. To je pravda. Kortem s citronem. Takkoliv.
0: Ale je to 36. I kdybych ubral nějaký 2 vteřinky, pořád nemáš na 33. Já jsem se to tam snažil hnát před náma. Každopádně udělali jsme chuť celý Praze na chlebíček.
1: Ale bojoval se jako tygr a to je důležitý.
3: Jasný. Tak jo, tak díky moc.
1: Děkujeme za zavolání, měj se krásně.
4: Děkujem.
3: Taky se mějte. Ahoj, čaute.
1: Ahoj.
4: Jo.
0: Jirko, dobrý?
4: Ještě chci jenom říct, že teďka si dejte všichni chlebíček.
1: A citronem nebo bez?
4: Citronem.
2: Nepoužitelní z Hit Radio City.

0: Ladíte Hit Radio City, 16 hodin 40 minut. Přátelé, Brian Adams, dva lupeny a zítra se rozhodne v nepoužitelných. Alexi, ty zítra musíš do školy, tak je pátek, nebudu tě zapsahovat každý den, dětská práce je nelegální, ale ty si dneska řekl krásnou myšlenku, pamatuješ si ji?
1: Ne.
0: On jich chrlí hodně, musíme si vybrat. Ale ty jsi řekl, když jsem tě pochválil za to, že mi vyskočila v aplikaci, rodičové, poslouchejte, jak ty naše děti přemýšlej. V aplikaci ti vyskočilo, že máš jedničku z angličtiny a já jsem tě pochválil.
1: No a já jsem řekl, že já nechápu, jako teďka je to pro vás, rodiče, proč šílíte z každý poznámky, jak kdyby to byla konec světa, prostě musíš uklidit celý barák a když dostane jedničku, tak jakože nic.
0: To se nepočítá, úspěchy ne.
1: No.
0: Ale?
1: To špatný se počítá jako.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
2: Dominik a Vincent ještě neřekli poslední slovo. Vlastně oni ho nikdy neřeknou. Odpolední show Hit Rádia

0: Jsou hity, které chcete slyšet ve sluchácích, jako by vám to zpívala doucha. Kelly Clarkson, no a teď ne čtení do úška, ale doprava do úška z Lucí. Podívejme se na cesty.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí přejeme dobré odpoledne. Stále počítejte s kolonami na výjezdu z metropole po D1, zejména od sjezdu z Pražského okruhu. Tvoří se kolony až po Merošovice, po pojíždění je minimálně 20 minut. Prodloužila se kolona na Barandáku a v Dobřížské ulici směrem na Smíchov. Tady strávíte ve zmíněné koloně minimálně půl hodiny. Prodloužilo se zdržení také na úrovni Štěrbohol, na Štěrboholské spojce v obou směrech a z více auty nadále počítejte na D5. Na příjezdu od Rudné a pak na samotném okruhu na úrovni Jinočan a Ořechu. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Hit Radio. Hit Radio.

0: rámci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 17 hodin, máme pro vás dnešní vydání City Drive. Dobré odpoledne. Máme za sebou horké a suché léto. I v takových tropických dnech ale musí technická správa komunikací udržovat zejména porosty v okolí křižovatek, ostrůvků nebo dopravních značek. Přesto letos k výjimkám došlo, popisuje ředitelka nestavební údržby TSK Kristýna Hujerová.
2: My jsme letos snad poprvé, co pamatuji, vypustili jednu ze sečí, právě protože byly velmi horké dny. Nebylo to tak, že jsme celoplošně zrušili seč, bylo to spíš řešeno individuálně, protože přece jenom musíme zajišťovat bezpečnost na komunikacích a řekněme to tak, některé druhy plevelů dokážou perfektně růst i v těch suchých dnech.
1: Trpí v létě více suchem trávníky nebo stromy?
2: Ten trávník poměrně dobře regeneruje, vždy tam něco vyroste. Problém je s těmi stromy, protože ten strom, když dostane velký šok, tak i dospělý strom může umřít. My jsme letos zvýšili samozřejmě počty zálivek. Standardně přes léto zalíváme jednou týdně, byly lokality, kde se to navýšilo i víckrát. A letos byla taková výjimka, že jsme zalívali i stromy, které jsou starší, protože pravidelně my zalíváme stromy pouze do 5 let věku. Letos potřebovali pomoct trochu i ty starší stromy. A dá se říct, že v dnešních dnech máme za sebou 23 kol zálivek stromů.
1: S podzimem práce TSK v terénu rozhodně nekončí. Kromě úklidu listí bude probíhat i výsadba stromů.
2: My vysazujeme stromy, které jsou v balech a ty stromy se právě vytahují až tady v tomhle tom podzimním období. A standardně si ty stromy dávají ven na podzim anebo na jaře. Ještě jsou jarní výsadby, ale tím, že teďka to jaro je velmi krátké a přichází ty opravdu jako dlouhé suché letní dny, tak my už jsme od těch jarních výsadeb z velké části upustili. Už opravdu vysazujeme jenom stromy, které potřebujeme nutně dostat do země.
1: Celé povídání s Kristýnou Hujerovou máme pro vás na našem webu v podcastu City Drive. Další vydání budeme mít za týden. A v průběhu dnešního večera většinou oblačno, v noci pak místy polojasná obloha. Nejnižší teploty kolem 12 až 10 stupňů, na okrajích metropole bude zítra ráno pouze 8. No a zítra nás čeká více oblačnosti a mírné ochlazení, tedy většinou oblačná, místy zatažená obloha a maxima kolem 20.

0: tam nepůjdeme. 17 hodin, 2 minuty. Kam je pošleme? Jinam.
1: No, mohli bychom vás poslat třeba na takovou výletní loď.
0: A jo, romantiku nějakou.
1: Romantická plavba lodí.
0: A my vždycky po pátý něco hrajem. Mm-hmm. Už jste si možná stihli všimnout, každý čtvrtek po pátý s Prague Boat, za chvilku to rozvedem. Já si ale uvědomil, já tenhle rok nebyl ani jednou u Vltavy na náplavce. Ani jednou.
1: Ani jednou, ale máš kliku, že zažíváme velmi teplý podzim, že bys to mohl ještě stihnout.
0: Ali, to záleží na tobě. Dneska makáš od rána, dětská práce.
1: Jsi dřív, no, podle takže... mě by si s takovou zmrzlinku zasloužil dneska.
2: No.
1: I tačka.
0: Jsi najednou božil, takže mi to nekončí. Hit Radio City. No, John Hamm a jedu. Začíná to, jsem zpátky. A za chvilku s vámi hrajem.

0: to schválně zkuste. A co? Máme tady fantastický zážitek. Mluvili jsme o Vltavě a taky to není náhoda. Pojďte si pro něj.
1: Není to náhoda, protože s námi můžete vyhrát obědovou plavbu pro čtyři. No. 2 hodiny na Vltavě, bufet, živá hudba k tomu, oběd s výhledem na Prahu.
2: No, no ale
1: co víc si přát?
0: No. No? Děti můžete nechat doma, na rozdíl ode mě.
2: Hej,
0: jo, můžete,
2: hej,
0: třeba...
2: můžete tam vzít i děti normálně.
0: Jsi skvělej dneska, já vím, ale tohle je soutěž, přátelé, kde chcete vyrazit pár. A tak si říkám, pojďme si zahrát zase s Prague Boats. Jak na to? No, když jde o loď, tak budem hrát lodě.
1: Mm-hmm.
0: Napište nám zprávu, co to bude dneska třeba. Prásk!
1: To jsou spíš koně.
0: To je pravda.
1: Tak žbluňk.
0: To je dobrý. Žbluňk na 777 937 777 a zahrajem si lodě. Hráli jste to na 1, 2, 3 ABC. A máte 3 zásahy?
1: Mhm. Stačí jednou a je loď potopená.
0: A vy můžete z Prague Boats vyjet na Vltavu, řeku, kterou sledujete třeba každý den, ale z její hladiny jste ji ještě nepozorovali. Za chvilku jdem na to, vypište a zavoláme. Mhm.

0: No málem jste v éteru slyšeli taky ticho, protože co vám budu povídat, sehnat někoho, kdo v tuhle hodinu v Praze má čas
1: a chce s náma hrát lodě.
0: Tak tady s náma se snad nikde nezahraje lodě, taková super parta, ale jo, je tady Hana v éteru. Ahoj, Haničko.
2: Ahoj.
0: Takhle.
1: Haničko, ahoj.
0: Tobě je prý 12.
2: Ano.
0: Ale máš tam mámu.
2: Ano. No, dobrý den, ahoj.
1: Mamka už nemusí hlásit, kolik je let.
2: Dobrý.
0: Určitě. Takových, no už balit neumím. Tak se na to vykašleme, protože...
1: Tak Hani.
2: Ano.
1: Máte připravené lodě?
2: Ano.
1: Tak jdeme na to, jo?
0: Já jenom připomenu.
1: Tak jo.
0: O co se tady hraje, protože tady jde o obědovou plavbu pro čtyři, takže už máme dvě slečny. Máte bráchu nebo někoho ještě?
1: Koho byste vzali sebou?
2: Ne.
3: Máme bráchu.
2: Bráchu a tátu ještě.
0: Poskládáte to. Je to Sprague Boats, ale teď... Fight. Andrejka dala loď na naše pole.
1: Tak jo, Hani, máte tři pokusy. Pojďte na to.
2: Tak, B2.
1: B2, těsně,
0: aj.
1: Ale je to vedle. Pojďte, pojďte, nezdáváme to, máme ještě dva.
2: B3.
1: B3? Aj, ale...
0: Poslední...
1: Bčko je dobrý směr. Máte dobrý směr.
0: Tam už je jenom jedna možnost.
1: Tam už zbývá málo možností. U toho
2: ne,
1: Bčka. Je to tam!
0: Super!
1: Hani, tak jste to dala! Je to...
2: No tak jste moc, to jsme rádi.
1: No tak to je báječný.
0: My poplave na pedalboardech vedle vás, budeme vás kontrolovat.
1: Já vám přeju, aby vám tohle krásný počasí, který venku panuje, ještě vydrželo na vaší plavbu.
2: Děkujem.
0: 2 hodiny na Vltavě, bufet, živá hudba k tomu. Hele, užijte si to a zůstaňte mi na telefonu. Ahoj.
1: Děkujeme. Ahoj.
2: Ahoj, do rádia.
1: Ahoj.
0: No děcka, a vy ostatní, příští čtvrtek, stejný čas, stejný místo, zase nějaký jiný zážitek.
1: No.
4: Ráno tě probereme snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
5: Máme příležitost, jdem se ukázat.
6: Já bych to asi vidět nechtěla, Michal.
4: Pak hudební pohoda do pražských kanclů s Kubou Urbanem. A odpoledne nejzábavnější odpolední show v českém éteru. Dominik Vršanský, Vincent Navrátil a Andrea Bezděková. Velkolepý. Natočím to.
0: No tak všechno velkolepě.
4: Všechno velkolepě. Tvoje pražská trojka. Jsme tvoje pražské hit rádio. Hit Radio City. Zlepši si náladu.

0: Vy posloucháte Hit Radio City, Vince. No tak je tady skrze píseň ten náš duch studia. Andrejka, Dominik, jsme tady ale fyzicky. Čau.
1: Čau.
0: A takový prodloužený čau, kdy ty zase někam poletíš?
1: No tak chystám se, zmínili jsme tady Havaj, ale dneska na mě vyskočila nějaká zpráva o tom, že tam zuří hurikány, tak já to na sebe ještě nechám působit a možná změním kurz.
0: Asi ten typ, co nechá na letišti i hlavu.
1: I hlavu, i kdybych měla děti, tak se bojím i o ně.
0: Kde Alex? Zmizel ze studia, tak se nejdřív s vámi domluvíme.
1: Co ty, že ty se na to takhle provinile ptáš? Tak pochlup se.
0: Hele,
1: vyprávěj.
0: Ty scény známe ze Sám doma, jo, kdy se hledá dítě, ale naštěstí mě pája ještě nesvěřila Alexa, abychom sami někam letěli. Mně bohatě stačilo, když jsem si letěl pro vlasy vlastně do Turecka.
1: Rozumím.
0: A teď jsem promazával telefon a viděl jsem videa, jak mě natáčel Vincent. Já jsem vlastně, představte si, přátelé, každý ten krok na letišti něco ztratil. Já jsem ztratil bundu.
1: Zanechával si stopy po sobě.
0: Kdyby našli, tyjo, kdybych já něco pašoval, stačí po drobkách. Normálně kufr jsem nechal, celý kufr, příruční zavazadlo, předtím, než jsem nastoupil do letadla. To už ty vole, jako lidi si všimnou. Většinou. Hlavně, že jsem se vrátil, ale z vlasy.
1: Takže Vincent chodil a sbíral po tobě stopy. Zametal stopy, takzvaně.
0: A proto
1: propašoval
0: se bavíme.
1: Propašoval ti až do Turecka.
0: Hlavně, že

0: do 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí, dva kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle do myčky, různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
5: Dominik a Vincent ještě neřekli poslední slovo. Vlastně oni ho nikdy neřeknou. Odpolední show Hit Radio City je zpátky.
6: Let's go.

0: je tady šestá a můžu říct, že doufám, já opravdu doufám a přeju si, že jste si to užili aspoň jako my tři s vámi. Andrejka, Alex a Dominik.
1: A že si to ještě dneska užijete, venku je nádherně, dejte si kafíčko na teráce, dejte si vínečko se svým parťákem a užijte si krásný zbytek dne.
0: Nebojte, poslední hit na Hit Rádiu nebyl Miley Cyrus, pokračovat budeme zítra také, od 3 hodin a vlastně bude pátek, tak všude bude spousta akcí, venku bude taky hezky, ale já myslím, že společnost Andreje Bezděkové, Dominika Vršanského není špatná, co?
1: No myslím, že jako načít si takhle páteček s náma, co? Co?
0: Jako VIP pásečku nepotřebujete žádnou, my vás zveme všechny.
1: A i drinčík zdarma bude možná.
0: Welcome.
1: Těšíme se, papa.
2: Hit Radio City.
3: Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Kolony nepolevují na Pražském okruhu na úrovni Jinočan a Ořechu, také na Barandáku a v Dobřížské ulici a z více auty se stále potkáváte, také v Letenském tunelu a jeho okolí. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus

0: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
1: No jasně, s MND to jde.
0: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz.

0: 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Na 5,5 tisíce korun se od dneška zvedá životní minimum. Promítne se to do nároku na superdávku i do její výše. Zvednout by se měly i dávky mimořádné okamžité pomoci. Podpora na bydlení v superdávce se začíná počítat podle okresů. Umožní to novely, které dnes vstoupily v platnost. Zítra a v sobotu proběhne v Praze a Brně ilegální sraz tuningových aut. Na něm účastníci historicky cíleně blokovali dálnice, kradli dopravní značky a používali pyrotechniku. V terénu budou proto policisté napříč celou zemí. Jejich mluvčí Violeta Canovsky.
1: V souvislosti s plánovaným ilegálním sjezdem, na který mohou do České republiky dorazit tisíce řidičů, připravujeme rozsáhlé bezpečnostní opatření napříč celou republikou. Do terénu nasadíme policisty celé republiky a využijeme také vrtulník a policejní drony.
0: Bezpečnostní opatření počítají s nejčernějším scénářem. Opatrní by měli být všichni řidiči. Úterní útok na základní škole u slovenské Čadce má druhou oběť. Lékařům se nepodařilo zachránit dívku, která byla hospitalizovaná ve velmi vážném stavu. Po útoku nožem, při kterém zemřela i jedna učitelka, policie zadržela 13-letého žáka uvedené školy. Tenista Jakub Menšík v prvním kole v Pekingu porazil Alexandra Bublika z Kazachstánu. Úvodní zápas dvouhry zvládla i deblová světová jednička Kateřina Siniaková, která v prvním zápase od triumfu v deblu na US Open porazila polskou tenistku Magdu Linetovou.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
0: V noci většinou oblačno, v západní polovině Čech postupně zataženo, ranní teploty 13 až 8, zítra rozdíl v teplotách i charakteru počasí. V západní polovině Čech více oblačnosti a chladněji, teploty kolem 20 a místy přeháňka. Ve zbytku území většinou polojasno, na východě jasno a teploty 20 až 24 stupňů.
3: Startuje hudební speciál Hit Radio Classic, to nejlepší z minulosti vám budeme hrát až do 21. večerní. Michal Pospíchal s vámi, hezký čtvrtek přeju.

Survivor Burning Heart, tohle je čtvrteční Hit Radio. Jestli vám tahle věc okamžitě nahodila tak nějak chuť začít běhat po schodech a nahoře vítězně zvednout ruce, tak to není náhoda. Burning Heart vzniklo pro Rockyho 4 a Survivor tak navázali na svůj obrovský úspěch z Eye of the Tiger. Mimochodem Sylvester Stallone jim při psaní poslal scénář filmu, aby přesně věděli, jakou atmosféru má písnička mít. Takže jsme právě zvládli hudební trénink z 80. a teď úplně jiná nálada. Moby in this world. Tímhle pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic. Lord,

0: Nejprve Moby in this world a potom taky jeden pořádný návrat na taneční parkety přelomu tisíciletí. Tohle byl Precioso a Marvin Tell Me Why, jejich debutový single z roku 1999. Pomáhal dostat italský dance do celé Evropy a dostal se třeba i do německé top desítky. Za chvilku pokračujeme dalšími hity. Ladíte Hit Radio Classic, hudební speciál plný toho nejlepšího z minulosti. Až do 21. večerní vám hrajeme výběr toho nejlepšího z 80. 90. a milénia.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: Je, to je Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
1: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland, puky pomáhají.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Taky tohle vám hraje Hit Radio, posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, Timbaland, One Republic, Apologize. Je zajímavé, že tahle písnička vlastně původně vznikla jako skladba skupiny One Republic, napsal jí zpěvák Ryan Tedder. A teprve potom přišla Timbalandova verze, která z ní udělala celosvětový megahit. A taky jeden z těch songů, u kterých stačí pár vteřin a okamžitě jste zpátky někde kolem roku 2007. My se teď vrátíme ještě o pár let dál, rovnou do devadesátek. Němečtí Culture Beat, které určitě znáte hlavně díky Mr. Vain, jsou tady teď na Hit Radio s

Jo, jo, tohle vám v hlavě bude znít ještě dlouho. Trio a da-da-da, německý minimalismus, který v roce 1982 dobil svět a podle dostupných údajů se ho prodalo kolem 13 milionů kusů, to je neuvěřitelné číslo. Písnička navíc dostala druhý život v 90. díky reklamě na jednu automobilku. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, to nejlepší z minulosti. Z našeho hudebního archivu vám budeme hrát až do 21. večerní. Pro lepší náladu, užívejte.

0: jiný, než jsem si přál.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Rádio.
3: This is my church. This is where I heal my hurts.

0: Follow my lead. Více na bowling.cz.
1: Myslíte, že italská kuchyně je jen pizza a carbonara? Objevte s námi Toskánsko jinak. Chuť vinic, lesů i poctivé domácí kuchyně. Amiata, váš kousek Toskánska v Praze. Rádi vás přivítáme v Amiatě v Londýnské ulici. www.amiata.cz.
2: Hit Radio. Hit Radio.

uších máte Hit Radio, tohle byla Lean Rhymes s hitem Can't Fight the Moonlight. Písnička, která je neodmyslitelně spojená s filmem Divoké kočky. Zajímavé je, že ji napsala Dani Warren, jedna z nejúspěšnějších autorek popových hitů vůbec. Lynn Rimes navíc naspívala ve filmu pěvecké party hlavní postavy, takže její hlas tam slyšíte mnohem častěji, než byste možná čekali. A teď ještě o kus dál do minulosti. Kim Wilde a její verze klasiky You Keep Me Hanging On. Tohle vám nabízí hudební speciál Hit Radio Classic.

Ladíte Hitrádio, Armand van Helden a You Don't Know Me. Tohle byl na konci 90. opravdu obrovský klubový hit a v Británii se dostal až na první místo singlového žebříčku. Mimochodem, ten výrazný základ skladby si Armand vypůjčil z 80. Dance With You od Kerry Lucas. Ladíte Hitrádio Classic, hudební speciál plný toho nejlepšího z minulosti, brouzdáme naším hudebním archivem, vybíráme pro vás to nejlepší od 80. až po ty největší hity milénia. A rozhodně bude se poslouchat i v těch příštích hodinách, těšit se můžete třeba na Erasure Always, to vám můžu slíbit. Hezký večer.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Hitradio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Vrteční večer trávíte s Hitradiem, Glenn Medeiros a Nothing's Gonna Change My Love For You. Zajímavé je, že Glennovi bylo teprve 17, když se s touhle písničkou dostal na první místo britské hitparády. A ještě zajímavější, vůbec nebyl první, kdo ji naspíval. Původní verzi vydal už o pár let dřív George Benson, ale celosvětový hit z ní udělal právě Medeiros. Z romantické 80-kové klasiky se teď v hudebním speciálu Hit Radio Classic přesuneme do roku 1994. Dvě jména, Vince Clark a Andy Bell. Říká vám to něco? No, věřím, že ano. Erasure. Hrajeme od nich slibované Always.

0: and began to wobble. This is Stanley Unwin signing off with Wobble You All Joyful. Goodbye, load.
1: Tohle je čtvrteční hit Radio Klasik, hudební speciál plný těch největších hitů minulosti. Wobble You, Pytel, možná jeden z těch názvů, o kterých si interpreta okamžitě nevybavíte, ale jakmile začne hrát, devadesátky jsou zpátky během pár vteřin. Britská elektronická formace Wobble You nám dělala společnost a právě teď, no a spoustu dalších skvělých interpretů, hvězdných men a fantastických singlů pro vás máme i do těch příštích minut. Spoustu toho stihneme ještě do té aktuální hodiny, ale hit Radio Klasik, to nejlepší z minulosti, vám hrajeme až do 21. večerní. Pro lepší
2: ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Klasik. To nejlepší z 80., 90. a milénia na Hit Rádiu. Hit Rádio. Hit Rádio.

Sisko a Tong Song, to jsme vám hráli na Hitrádiu. Je to jeden z těch hitů, kterých asi není potřeba dlouze vysvětlovat, o čem je. Píseň vyšla na přelomu tisíciletí a Sisko za ní pozbíral hned několik nominací na Grammy. To je to vůbec nejprestižnější hudební ocenění, které může interpret a jeho realizační tým na hudební scéně získat. A jestli jste na tom zaslechli něco povědomého z úplně jiného hudebního světa, no tak je to správně. Skladba totiž pracuje s motivem Lenoir Rigby od Beatles. Teď každopádně měníme dekádu i náladu. Gloria Estefan a Miami Sound Machine, Rhythm is gonna get you. To je věc, kterou pro vás máme dál připravenou v playlistu Hit Radio.

Doris Day, Looking for the Summer, písnička z jeho alba Aburgy z roku 1991. A ten typický chraplavý hlas, který si s nikým jiným asi nespletete. Chris Ray hledal léto, Looking for the Summer. My pro vás hledáme ty nejlepší hity z našeho hudebního archivu. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Klasika, to nejlepší z 80., 90. a milénia. Rád vám to budeme i v příštích minutách. Rozhodně máme co nabídnout. Tak se pohodlně usaďte a příjemný poslech.

Tohle je čtvrteční hit Radio Classic, hudební speciál plný nejlepších hitů z minulosti. Gabriel Out of Reach, velký hit z roku 2001, dohrál právě teď, vznikl pro romantickou komedii Deník Bridget Jonesové a Gabriel za ní získala i nominaci na Brit Awards. Teď ovšem romantiku na chvilku odložíme a pořádně přidáme tempíčko. Stayin' Alive znáte samozřejmě díky Bee Gees a horečce Sobotní noci. Jenže v 90. ho vzali do rukou britští Entrance, přidali rap a taneční beat a jejich verze se dostala až na druhé místo britské hitparády. Entrance, Stayin' Alive na Hit Rádiu právě teď.

One Night in Bangkok, tohle byly Mariah Heat na Hit Radio. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. My vám hrajeme hit za hitem, jedno velké jméno za druhým a do konce hodiny tomu nebude jinak. Těšit se můžete třeba na Alice DJ, Back in My Life, taky Train Hey Soul Sister a do třetice slíbím Ace of Base, All That She Wants. Může být? Snad jo. Tak hezký poslech, hezký čtvrteční večer z Hit Radio. Hit Radio. Hit Radio.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: I'm Ariana Grande.
3: It's Hozier.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

my heart if you tear it apart. No, I

0: Srdcovky Hit Rádia.
1: Songy na celý život. Pondělí až pátek v pravé poledne na Hit Rádiu. Hit Rádio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš, čas duši léčí.